0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dneska jsme rozdávali stupenky na zrácovský event, který bude už tuto středu.
2: A to v Kongresovém centru v Praze. No a proto jsem si dneska dal speciální.
1: A taky naprosto geniální.
2: Zrácovský rádio Spin Music Impro.
1: A já vás od toho nemůžu zdržovat, takže pojďte rovnou na to. Je to fakt banger.
3: Chyběl jsem vám.

0: Zrádci jsou zpět.
1: Ty vogo, Krištofe, prej žrádci, ale jako pecka, super.
2: Můžu říct, Krištofe, výborné, povedlo se ti to, tak dál, čau.
3: Tome, nějaká odezva?
4: No, uvidíme, necháme se překvapit, ty žrádce ti rozhodně nezapomenu.
3: Dobře, tak se budu těšit příští týden, kámo.
4: Tak se slyšíme zase zítra, mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

minut. Máme tady úterý 15. září, svátek slaví dneska Jolana, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý úterní ráno. Good morning. Pomalu, ale jistě nám ten nový týden utíká, tak se pojďme podívat na to, co nás čeká v úterním spin ránu. S úterkem pravidelně přichází mashup, takže na ten se dneska můžeš těšit na 100%, ale krom toho si řekneme, jak třeba uvařit kuře, aniž byste museli vařit kuře. To je taková novinka, na kterou teďka přišly věci. Taky se zastavíme u toho, jak to dopadne, když musíš za každou cenu dokončit závody, protože se ti klidně může stát někdy to samé, co se stalo jedné sportovkyni. Čeká nás potom taky pravda nebo lež a nebo třeba hra jeden na jednoho. Ale samozřejmě to není všechno, čeká nás toho mnohem víc, ale všechno se dozvíš postupně během dnešního spin rána, ale nejdřív se spolu taky podíváme na to, co nás čeká venku, protože i to je samozřejmě důležitý. Tak co se týče aktuálního počasí, tak to není úplně nic moc. Teďka podle mě tak jako zataženo místama i trošičku dokonce mlhavo. Teploty jsou kolem 10-11 stupňů Celsia. Každopádně odpoledne počítej s tím, že by se podle předpovědi mělo vyjasnit a teploty stoupnout maximálně k 21 stupňům Celsia. No a mimochodem, včera jsem koukal na zprávy a včera by měl být oficiálně takovej poslední letní den. Zítra by teploty měly vyšplhat až někam k 27 stupňům, pokud se nepletu, takže zítra je potřeba si to teplý počasí ještě užít, protože pak už by nás podle předpovědí měl čekat takovej ten typický podzim.

5 minut ti dá posloucháš úterní Spin ráno, s tebou je Domno a my se jdeme podívat na první dnešní zprávu. Představ si následující situaci. Koupíš si kuře, nasolíš ho, okořeníš ho, hezky to nazdobíš, dáš to do pekáče, do trouby, úplně se těšíš na to, až ti to provoní ten byt. Zapneš tu troubu a nic. Prostě nic, nefunguje, je rozbitá. No a teď co s tím kuřetem, že jo, hezky pěkně vymazlaným? No to tak můžeš ho uvařit i jinak. Je to úplně random fakt, co na mě vyskočilo včera a na Instači, ale stačí mu prostě jenom pořádně namlátit. Je totiž dokázaný, že každou fackou nebo pořádnou fackou přidáš takový množství energie, že pro uvaření kuřete nebo aspoň jeho čas to taky stačí. Ale musí být celkem 23 034. A zkoušel to i jeden youtuber, jmenuje se Louis Weiss, a ne teda sice, že by stál prostě jako 20 hodin a ukuřete a mlátil do něj, ale vymyslel na to takový přístroj, který to udělal a jako jo, dopadlo to, ale říkám si, není přece jenom jednodušší prostě koupit novou troubu a kuře naplánovat na další den a prostě si k večeři ho namazat chleba s máslem, místo toho, aby si 4 hodiny prostě jako mlátil do kuřecího stehna? Já si myslím, že jo.

0: Olé! 6 hodin 8 minut, ty nám posloucháš Spin ráno s Domem, no a my se společně jdeme přesunout dnešní poznávece, protože ty už víš, že když ti tady hraje tenhle ten mexikánský beat, takže tě čeká právě první hádanka dne. No tak jsem zvědavej, jestli v poznávece uhodnete, co se tady dneska bude skrývat za třema ukázkama, který tady pro vás mám. Pojďme na to.
1: Kikiriki. Jaký kikiriki? Co kikiriki? To ti nestačí ráno? Já ti dám kikiriki.
0: Jestli tě napadá podle ukázky, co by to asi tak mohlo být a asi jste poznali, že to bude nějaký film, tak určitě můžete posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli ti třeba tato ukázka nestačila, tak vydrž další necelý 4 minutky, no a my si po nich pustíme další dvě ukázky. Tak stay tuned.

0: Pokračujeme v úterní poznávačce, ve který dneska hádáš jeden film. Já jsem ti k němu zatím neprozradil absolutně vůbec nic, jenom jsem ti z něj pustil jednu ukázku. Tak pojďme si tu ukázku připomenout.
1: Kikiriki. Jaký kikiriki? Co kikiriki? To ti nestačí ráno? Já ti dám kikiriki.
0: Na stejně tak jako kohoutu mi nestačilo kikiriki jenom ráno, ale potřeboval si zakokrhat i večer, tak i vám nestačila úplně jenom jedna ukázka, takže pojďme se podívat na další dvě, které už by vám podle mě napovědět mohly.
2: Dobrý den, Dubravko.
3: Dobrý den.
2: Pardon.
3: Nic se nestalo.
0: Já si myslím, že tady zazněla taková docela zásadní nápověda a to je jméno, který se v tomhletom filmu objevuje, protože to je takový jako hodně atypický jméno, který se objevuje podle mě jenom v tomhletom českém filmu. Pojďme se podívat ještě na poslední ukázku.
4: Já to věděl, že někde na světě musíš být. Já to věděl, že tě najdu.
5: Mě totiž brýle strašně vadí přilíbání.
0: Jako je to těžká romantika, nebudu lhát, každopádně co vám ještě můžu napovědět je, že hlavní role si tady střihnul Jaromír Hanzlík a taky Daniela Kolářová, ale víc už vám k tomu fakt napovídat nebudu, protože už by to bylo víc než jednoduchý, takže určitě dáme vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin, no a my si to tady společně snad za 4 minutky celý odhalíme.

0: Ano, všem u Rádia Spin ještě jednu máme 6 hodin a taky 18 minut. K tomu, no a my se pomalu, ale jistě blížíme do finále dnešní poznávačky, ve který se hádal jeden český film, který musím říct, že vám tak trošičku dává zabrat. Ale uvidíme, jestli dáte dohromady dnešní název nebo ne. Každopádně pouštěli jsme si tady pár ukázek, tak pojďme si je pro tuhle tu chvíli ještě připomenout, hlavně ty poslední dvě, ty jsou za mě prostě jako perfektní.
1: Dobrý den, Dubravko.
2: Dobrý den.
1: Pardon. Nic se nestalo.
0: Já jsem říkal, že v této ukázce zazněla poměrně důležitá nápověda, a to jméno Dubravka, který se nikde jinde moc jako neobjevuje. Jdeme si pustit ještě jednu ukázku.
3: Já to věděl, že někde na světě musíš být. Já to věděl, že tě najdu.
4: Mě totiž brýle strašně vadí při líbání.
0: No a pak tam samozřejmě byl pořádnej český venkovský hudlan. Každopádně já jsem tady taky napovídal, že se tam v hlavních rolích objevila Daniela Kolářová a taky Jaromír Hanzlík. Tak jdeme se podívat na to, jaký typy tady padaly, a začneme u Štrůdla.
5: Hele, tohle je jasný, jak utopit doktora Mráčka.
0: Jenže já jsem Štrůdlovi říkal, že ne, každý film, ve kterém hrál Jaromír Hanzlík, tak je jako utopit doktora Mráčka, takže bohužel. Štrudlovi to ale nedalo, takže to zkusil ještě jednou.
5: Mě napadlo, jak se to tak jmenuje, nějaké rozmarné léto.
0: A mám takový pocit, že tady už se s tím létem malinko trefil, ale úplně to není ještě pořád ono. Nevadí, jdeme se podívat do mobilní apky Rádia Spin, protože tam poslala voiceovku Nikča.
6: Dobré ráno doma, tak to je jasný, léto s kovbojem.
0: Tak Nikča typuje léto s kovbojem, to už je trošičku poupravený to léto. A my se jdeme podívat ještě na další typy, protože další typ tady měla Kačí.
7: Krásné ráno doma, tak to je léto s kovbojem.
0: A léto s kovbojem tady podle mě typoval taky Rumy.
8: Dar? Hele, není to náhodou z filmu Léto s kovbojem?
0: A další Léto s kovbojem jsem tady zaslech taky od Julči.
9: Ahoj doma, v dnešní poznávačce je film Léto s kovbojem. Hezký ráno všem, Julče.
0: Hezký ráno i tobě, Julčo, no a já si myslím, že teď už je to naprosto jasný, protože opravdu to dneska ráno bylo léto s kovbojem. Co musím říct, že kdo se to neviděl, tak si to fakt jako dejte, protože je to hrozně hezký film. Já sám jsem teda byl hrozně překvapený, protože kolikrát jsem třeba jako malej nebo třeba už jako starší viděl ukázky na tenhle ten film a říkal jsem si, tyjo, to asi nebude nic moc pro mě. Jenže Božka teďka měla prostě během léta takovou romantičtější náladu, tak si řekla, že bychom si mohli to léto s kovbojem pustit, a já jsem žasnul, jak dobrý film to je. Takže hele, jestli jste to neviděli, tak doporučuju si to dát, protože prostě ty starý český filmy jsou za mě nepřekvapivé.

6 hodin 23 minut, ty nám posloucháš Radio Spin a taky Spin ráno s Domem. Dneska je 15. září, úterý, svátek slaví Jolana, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a my se jdeme spolu podívat na další zprávu, protože na mě včera vyskočilo, že Netflix po nějaký době konečně dotočil seriál Scooby-Doo. Premiéra se čeká příští rok, ukáže to vlastně, jak se ty legendární postavy, respektive teda Fred, Daphne, Velma a Shaggy poprvé potkají a řeší svůj první záhadný případ. A teda já musím říct, že vím, že prostě ty filmy, které byly natočeny někdy kolem roku 2000, tak jsou jako absolutní banger. S tím musíme prostě souhlasit úplně všichni. Nebo ten původní animál, který dávali vždycky třeba v 6 ráno, jasně, tyva, je to legenda. Ale myslím si, že tohleto Netflix tak nějak jako tuší, že nesmí podělat, protože přece jenom potom bylo spoustu projektů se Scooby-Doo, který prostě jako úplně nedopadly, nebyly úplně nejlepší. Takže já osobně se na to docela těším a šanci tomu dám, nebo respektive teda věřím, že tomu dáme šanci všichni a že nebudeme zklamaný, protože doufám, že tohleto Netflix fakt jako nepodělá.

Včera jsme tady ráno s Krištofem rozdávali stupenky na zítřejší event, který bude udělaný k premiéře Zrádců. Takže premiéru Zrádců můžete očekávat už zítra. A já jsem si říkal, že vám tady na Radio Spin řeknu ještě jednu věc ke Zrádcům, protože včera musím říct, že to teda vyšlo bohužel až po tom, co jsme s Krištofem dovysílali. Ale já jsem včera objevil fakt jako Ameriku a fakt jako musím říct, že se teďka na Zrádce 3 o to víc těším, protože se představili další hráči, respektive teda úplně poslední hráči. A mezi nima se objeví můj oblíbený politický troller, protože do Zrádců míří Jan Špaček. A teda, jestli nasadí do Zrádců týpka, který prostě dokázal vytrolit tyhle jako Babiše, nebo dokázal vytrolit prostě jako Kateřinu Konečnou a kohokoliv domů přišel pod ruce, tak si myslím, že prostě jako ta hra nabere úplně nový rozměr. Ale ono to není úplně všechno, protože to není jediný týpek, který se opírá do politiky. Protože další hráč, který nastupuje do Zrádců 3, tak je Zdislava Pokorná, což je novinářka, která fakt jako dává momentální vládě docela do zabrat. Kor teda jako Macinkovi, takže ta se do něj opírá fakt jako hodně. Já se tomu teda ve finále nedivím, ale musím říct, že tyhle dva lidi, pokud vlastně jako tam najdou společnou řeč a kor, jestli oba dva budou třeba jako zrádci, tak si myslím, že nás čeká fakt jako obrovský kinematografický zážitek. Takže rozhodně doporučuji si zítra fakt jako vzít popcorn, otevřít si pivko, otevřít si víno a dát si první díl Zrádců, který nás čeká, protože věřím tomu, že s těma hráčema a s těma lidma to bude fakt jako absolutní cinema.

Hlaš si rádio Spin a taky Spin ráno s domem. Dneska máme 15. září úterý, no a my se jdeme podívat, jak ten 15. září, nebo to úterý 15. září bude dneska vypadat. A teda musím říct, že to bude poměrně jako hezký den, protože je ještě takový malinký záchyv toho léta, ještě to o sobě dává trošičku znát. Aktuálně by mělo být polojasno až zataženo, teploty kolem 10 až 11 stupňů Celsia, ale odpoledne počítej s tím, že teploty vyšpají zhruba tak někam k 20, což je ještě pořád na polovinu září poměrně příjemný, mělo by být celý den potom odpoledne polojasno, takže s žádnýma přeháňkama bychom dneska neměli úplně počítat. No a neměli bychom s nima počítat ani zítra, protože zítra by se teploty měly vyšpat až k 27, což je fakt jako

0: Čechách, ale ústí provoz na Štěrbovský spojce, stejně tak taky v Olešovičkách, to už ani po ránu nemusím moc hlásit. Každopádně máme tady dva kreše. Jeden z nich je na příjezdu, nebo respektive na nájezdu na ulici 5. května, takže tam určitě dávej pozor po směru na centrum, hnedka na začátku 5. května se bourá a začíná to tam poskakovat. No a další kreš hlásí pro tuto chvíli ulice Spojovací, nebo respektive křižovatka spojovací s Jarovem, takže tam určitě dávej pozor taky. Jinak Praha pro tuto chvíli vypadá taky docela v pohodě. Každopádně, kdyby si narazil na něco dalšího, tak dávej vědět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Dominik

Fuj, Dominik fuj, Dominik, Dominik Feri, Dominik Feri, Dominik Feri, Dominik Feri, yeah. Nepochopil, co je rob, chovat se pěkně, bez už bez něho umě. Teď možná budeš trochu čumě, až si kluci půjčí tvojí rob. BBC do tvý pusy, sprchovat se budeš muset, pas. Možná to taky bude někdo točit, jak močej v noci na tvý oči.

0: 6:40, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou jedal taky dom, no a startuje nám hádanka Celebrity Voice Flip. To je pravidelná hádanka, kterou tady mezi 6 a 7 ráno máme. No a princip je naprosto jednoduchý. Já ti pošlu do éteru zamotaný hlas nějaký známý osobnosti, no a na tobě je samozřejmě uhodnout, kdo se za tím zamotaným hlasem skrývá. Já si myslím, že je to vlastně poměrně jednoduchý, nebo respektive pravidla jsou jednoduchý. Uvidíme, jestli pro tebe bude jednoduchý i dnešní Celebrity Voice Flip.
1: Je bohu jméno, a já nesal nic hledy, umět to na i na spaní domy, když už to ptá vaši lůvodných hudnodej o lmet.
0: Zatím ti k tomu nebudu úplně nic moc napovídat, možná třeba jenom to, že dneska tady hádáš jednou českýho herce, ale víc zatím ode mě nedostaneš, možná ti ten hlas pustím ještě jednou, každopádně jestli tušíš, kdo by to mohl být, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to pomocí našeho telefonního čísla, a to je 210 32 30 30, nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. Já ti jdu ještě jednou pustit ten Celebrity Voice Flip, no a hádání je potom na tobě.
1: Je bohu jméno, takže nesal nic hledy, umět to na i na spaní domy, když už vyžet ropná vaši lůvodný chudnodej o lmet, že...
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka...

0: Rádio Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Filipe, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Pojďme si ho spolu pro tuto chvíli pustit ještě jednou.
1: Je bohu jméno ta jedna sámice, kdy vůbec to na jiné spadný domy, když bych se to ptal vaší lůvodných hudnodej olmeřost.
0: Já jsem ti tady k tomu zamotanému hlasu říkal pár minut zpátky, že dneska tady hádáš jednoho českého herce. Víc jsem ti tomu zatím neřekl, ale můžu ti v tuhle tu chvíli prozradit taky, ve kterých filmech se objevil. Konkrétně to bylo třeba ve filmu Velký pán, nebo třeba taky ve filmu Vlny. Objevil se aspoň teda jako na chvilinku, na pár minut, taky ve filmu Probudím se včera. No a znát ho můžeš třeba taky z pohádky Řachanda. Co ti můžu prozradit, ale ještě jako takovej easter egg trošičku, tak on není jenom herec, ale on je to taky hlas pražských tramvají. To si myslím, že bude taková ta úplně nejzásadnější nápověda, která tady tomuhle tomu hlasu zazní. Takže určitě podle toho si myslím, že už byste někdo měl dávat vědět, co je to za herce. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Je bohu jméno ta jedna sámice, kdy vůbec to na jiné spadný domy, když bych se to ptal vaší lůvodných hudnodej olmeřost.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: jsme se pomalu, ale jistě přiblížili do finále hádanky Celebrity Voice Flipe, ve který jste dneska hádali, kom patří tenhle ten zamotaný hlas.
1: Je bohom jenom ta žádná sámice, kdy vůbec to na i na spaní domy tíž, že to ptá vaší lovodní chudu, dej o lomet, že...
0: Dneska se tedy hádali jednoho českého herce, který se objevil, i když třeba jenom na chvilinku, ve filmu Probudím se včera. No a krom toho, že je to herec, tak je to taky hlas českých tramvají, nebo respektive pražských tramvají. Více vám tomuhle tomu hlasu už neprozrazoval, protože už bych vám řekl opravdu jako víc než dost, takže se jdeme podívat na to, jaký typy tady dneska ráno padaly, a mám takový pocit, že dneska začneme u Pajkyho. Pajky typoval Jana Vondráčka, toho tady typoval třeba taky Stehno.
2: Čau čau, tady Stehno, hele, nebude to náhodou Jan Vondrášek a zdravím Benedikta, čau.
0: Krištofa zabiju, ale tohle to se chytlo vlastně jako úplně luxusně, ale jo, můžu vám uznat, že dneska to byl Jan Vondráček. No tak jo, děkuju za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a samozřejmě další hádanky nás čekají v následujících dvou hodinkách úterního Spin rána, tak zůstaňte dál u Rádia Spin.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu.

0: 4 minut, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou jedál taky dom. Dneska máme 15. září, úterý, svátek slaví Jolana, tak ještě jednou všem Jola nám přeju všechno nejlepší. No a my se jdeme posunout dál ve Spin ránu, kde se za chvilinko podíváme na něco, co nás už poměrně brzo čeká. No ale ještě předtím se podíváme samozřejmě na další zprávy. Než se k tomu všemu ale dostaneme, tak se podíváme taky na to, co nás čeká venku, protože i to je důležitý si prostě připomenout. Protože nejenom, že vlastně jako venku bude poměrně hezky, ale on je taky jeden z posledních dnů, kdy se ještě ozývá léto. Každopádně ono to zatím moc venku tak nevypadá, jo, ono je tam nějakých 10-11 stupňů Celsia. K tomu teda taky polojasno, i když ráno bylo spíš tak jako trošičku už mlhavo, bylo docela znát, že se ten podzim blíží, ale teploty odpoledne vyšplhají zhruba tak nějakým 21 stupňům Celsia průměrně po celé republice. Takže počítej s tím, že bude ještě docela teplo, ale ještě furt by to bylo podle mě snesitelné na mikinu a kraťasy. Každopádně já už jsem teda takhle jako na ráno navlíknu kalhoty, což je tak už jako na mě docela divný, ale říkal jsem si, že na to ráno musím. No, jestli se budu odpoledne vařit nebo nebudu, to už je teda otázka do budoucna. Každopádně my společně pokračujeme v úterním Spin ránu, s tebou jedom. Spin Radio.
1: Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Doražte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na Alianas.

5 minut, ty nám posloucháš Spin ráno s Domem, no a my se jdeme spolu podívat na další dnešní zprávy. Začnu teda asi zprávou pro jablíčkáře, protože včera vyšel nový iOS 27. Myslím si, že spoustu z vás je hodně zvědavých na novinky a já musím říct, že se tomu vlastně ani nedivím, protože by měla být vymakanější Siri, i když teda bez Apple Intelligence. No. Jakože to u nás Evropská unie pořád ještě tak nějak brzdí, ale doufám, že to k nám brzo propustí. Čekají nás taky nějaký novinky, a to v úpravě fotek, a nebo, a to je jako hodně dobrý, jo, v roce 2026 máme na iPhoneu konečně možnost si nastavit zvlášť hlasitost zvonění, zvlášť hlasitost zpráv a taky zvlášť hlasitost budíku. Wow! Nicméně, stejně ti doporučuji si pár dní počkat na první reakce a recenze, jestli to má smysl do toho telefonu poslat nebo ne, protože najednou se mi stalo, že mi úplně nový iOS rozhodil telefon. To se prostě občas stává, co si budeme povídat, je to kus od kusu, takže si eventuálně počkej na verzi 27.01 anebo na verzi 27.1, až si tak jako trošičku vychytaj a vyladěj ty první porodní bolesti. Každopádně já mám tady ještě zprávu o jedné sportovkyni. Ale vzhledem tomu, že máme čas na písničku, tak my si dáme teďka písničku, protože na tuhle tu zprávu si myslím, že se rozhodně vyplatí počkat.

Rádio Spin doma, taky Spin ráno, no a my se jdeme spolu podívat na tu slibovanou sportovkyni. A protože musím říct, že ve světě sportu se dějou fakt jako různý věci. Dokonce se dějou taky různý rekordy. No a jeden takovej úplně nechtěný a neoficiální rekord má za sebou jedna australská atletka. Jmenuje se Joanna Vietrick a ona prostě dostala během toho svýho závodu žaludeční problémy. A asi to dopadlo tak, jako jak si trošičku myslíš, protože ona se opravdu během toho závodu pokadila. Jenže ona evidentně chtěla tak strašně moc vyhrát, že i když byla prostě jako úplně pokaděná a dělala za sebou i cestičku, tak byla prostě taková frajerka, že to celý dokončila. Přece jenom na těch přípravách strávila dost času, ne? Tak proč to prostě vzát jenom kvůli tomu, že se poděláš? Každopádně asi docela divím, že nevyhrála, protože ve chvíli, kdy prostě musela běžet po té trati, tak si myslím, že se spoustu soupeřů od ní muselo držet co nejdál a úplně v tom nejlepším případě si myslím, že některý soupeři asi dokonce chtěli i vystoupit z celého závodu.

Jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma.

Milí spinéři, milí spinérky, já mám pro vás jednu takovou šokující věc, kterou jsem se právě teď dozvěděl a musím říct, že asi pravděpodobně budu teďka hodně upřímný, protože já jsem se tu věc ani dozvědět původně nechtěl. Já jsem chvilku přemýšlel, jak vám to všem můžu říct, ale asi je ten správný čas jít s tím ven, protože právě teď nám zbývá 100 dní do Vánoc, wow! Ale myslím si, že jste se tak trošičku nachytali. No nic, myslím si, že je ten nejvyšší čas začít řešit, co by chtěli naše děti, manželky, manželové, babičky, tety, strejdové, dědové, pejskové, neteře a taky synovcové ze sedmého kolene, aby prostě nebylo pozdě, protože víš, jak to máme, že jo, všichni prostě chodíme nakupovat ty dárky zhruba tak 22., maximálně 23., nicméně přičel čas teďka na chvilinku přepnout do toho vánočního módu a taky vánočního šílenství a začít asi řešit, co si tady na rádiu Spin budou všichni přát, jo. Takže já si otevřu ten seznam, co tady mám připravený. A mám tady, hele, Pajky, Petr, Ruda, Bára, Anet, Kačí, Žanet, Ruda, Matouš, Kanfous, Tomáš, je vás tady desítky tisíc. No tak mi dneska ráno dávajte vědět, co byste si přáli letos k Vánocu. Já to mám třeba naprosto jednoduchý, mně by se líbily aspoň 3 dny klidu. No ale co vy? 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin, začněte mi dávat dneska ráno vědět, jaký dárky byste si letos k Vánocům přáli. Yo.

0: 7:18, teda posloucháš Radio Spin, máme 15. září, úterý, svátek slaví Jolana, tak přeju ještě jednou všechno nejlepší. No a dneska je to oficiální, dneska nám zbývá přesně 100 dní do Vánoc. No tak tady dneska ráno společně řešíme, co byste si chtěli vlastně od Ježíška objednat za dárky, protože to je samozřejmě důležitý, že jo? Nejenom prostě jako si užít prostě to cukroví a ty pohádky, ale taky si samozřejmě z těch Vánoc chceš něco odníst, jo? Tak co bys si chtěl z těch Vánoc odníst, Ruda?
1: Já si každý rok přeju to samý. Klid, rodinu a měkký dárek.
0: Měkký dárek. A jaký ideálně? Trenýrky nebo ponožky?
1: Hele, cokoliv. Jako co se týče oblečení.
0: Já si myslím, že Rudovo přání rozhodně není nesplnitelný a že třeba nějaký to tričko nebo nějaký ty trenýrky by se tam pod tím stromečkem najít mohly. Samozřejmě i ta rodina, že jo, klídeček, prostě to k tomu samozřejmě patří. Každopádně mě zajímá, co je ostatní. Takže 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin, dávejte vědět, co byste si přáli letos k Vánocům, protože čas se krátí.

0: Dneska tady na Radio Spin sbírám všechny možný různý přání k Vánocům, protože ty jsou za 100 dní, takže odpočítáváme právě v tuto chvíli 100 dní do Vánoc. No a to je právě ten nejvyšší čas, kdy přichází tajivo s tím, co byste si těm Vánocům přáli. Já už tady nějaký přání mám zase další nazbíraný, takže ty si pustíme za chvilinku. Takže určitě ještě během dopravy a během krátkého breaku dávě vědět, co byste si přáli k Vánocům. No a hnedka potom se do toho pustíme, takže pojďme na to. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak v tuhleto chvíli jezdíte. Tak co se týče regionu, tady vidím akorát jeden crash pro tuhleto chvíli, a to v Brně v ulici Žarošická, takže tam určitě dávejte pozor. Jinak ostatní regiony vlastně v tuhleto chvíli nevypadají zas tak blbě. Co se týče dálnic, tak určitě počítej se zdržením na D1 na příjezdu do Brna a taky na D2 na příjezdu do Brna. D1 tady hlásí lehký zdržení ještě jednou, a to kousíček před Mirošovicema. Je to kvůli crashi, který se tam stal na křižovatce právě Mirošovic a D1, takže tam určitě pozor, je tam taky práce na silnici, takže tam nějaká ta minutka navíc určitě padne. No a minutky navíc padají v tuhleto chvíli taky v Praze. Konkrétně teda na Pražském okruhu mezi Chrášťanama a Barrandovem, taková ranní klasika. Stejně tak padají taky na ulici 5. května, protože tam se bourá, takže tam určitě dávej pozor. No a co se týče kolon, tak to je taková ranní klasika, hele, Dobřízká s Barandňákem, potom taky Štěrbovská spojka, Holešovičky, Kulaťák nebo třeba taky magistrála. Každopádně, kdyby si narazil na cestě na něco dalšího, klidně kreše, klidně švestky, hele, cokoliv. Dávě vědět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní apky Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Dneškem nám zbývá přesně 100 dní do Vánoc. Máme 7 hodin a 30 minut, 15. září, úterý, svátek slaví Jolana, tak přejeme všechno nejlepší. No a my se tady dneska ráno proplejtáme všema možnýma přání. Já musím říct, že ty přání jsou vlastně jako hezký. Měli jsme tady Rudu, který si přeje hlavně být s rodinou a taky měkký dárek. No a potom se samozřejmě ozývají i mladší spinneři, tak jdeme se podívat za Lukášem.
1: Já jsem chtěl se k vám moc skateboard.
0: Už jsi na nějakým jezdil?
1: Jo, jezdil, ale se umím skateboardu, ale bučil mi ho kámoši.
0: No tak doufám, že ti Ježíšek tvoje přání splní, Lukáši. Hlavně si o ten skateboard napiš si samozřejmě taky o nějakou helmu a rukavice, ať se samozřejmě hnedka neodřeš. No a uvidíme, jestli se tady ozvou další mladší spinneři, co by chtěli dneska, co by chtěli letos k Vánocům. Samozřejmě těch přání je spoustu, jsou různýho typu, všechny si projdeme a teda musím říct, že ty přání, které máte, tak jsou fakt jako hezký a některý jsou fakt samozřejmě jako víc než důležitý. Takže my si jdeme dát písničku a za chvilinku se vracíme zpátky s vašima přáníma k Vánocům.

0: Radio Spin dom a dneska taky vaše přání k Vánocům, protože ty jsou velkolepý, teda aspoň to, co tady všechno tak procházím a co tady od vás poslouchám. Každopádně, co musím říct je, že některé přání jsou důležitější a jsou prostě nad ty ostatní přání a jedno takový tady během dnešního rána má Michal. Tak Michale, pojď.
1: A moje jediné přání je to, aby mi dneska nepotvrdili rakovinu žaludku a byl jsem s rodinou zdravý.
0: Michale, jestli něco, co tady pro tebe můžeme udělat, tak ti fakt jako mega držíme palce, aby ti nic nepotvrdili, aby si tady na Vánoce s rodinou mohl být a mohli jste si to v klidu užít, protože co si budeme povídat, ono to zdraví je fakt to nejdůležitější, co prostě máme. Takže Michale, strašně ti se všema spinnerama držíme palce a ti všechno v pořádku.

0: Dneska tady na Rádiu Spin spolu řešíme Vánoce, protože přesně za 100 dní, ještě druhý den, tak jsem se vás ptal, co byste si vlastně všechno přáli k Vánocům. A měli jsme tady pár minut zpátky Michala, který říkal, že si přeje vlastně být jenom zdravej na to, aby mohl být prostě se svojí rodinou na Vánoce, protože uvidí, co mu dneska řeknou za výsledky z nemocnice. Každopádně, Michale, mám tady pro tebe od Spinneru jedno přání.
1: Drží a že měl vůli vlastně zavolat a říct to všem, měl odvahu, tak ať má prostě zdraví a to je.
0: Tak Michale, jenom jsme chtěli, aby si věděl, že jsme prostě s tebou, že ti držíme palce a snad bude všechno dobrý.

0: Dneska ráno tady ve Spin ráno máme takový trošičku vánoční mood, protože vyzvídám, co byste si letos přáli k Vánocům, protože přece jenom už tuto chvíli zbývá jenom 100 dní do Vánoc, což je naprosto neuvěřitelný, protože ten rok 2026 fakt utíká jak prase. Já to absolutně nechápu, protože před chvilkou byl leden, dneska už je září. Jo? Každopádně ptám se vás, co byste si přáli letos k Vánocům, tak jdeme za Rudou.
1: Dobré ráno, dobré sněhy, ale tak mě by to bylo určitě nový auto, no, ale tak to bude, že jo?
0: Hele, Rudo, víš, co bych ti teda přál těm Vánocům? Přeju ti teda, ať ti Ježíšek přinese to nový auto a hlavně, aby se teda zadlužil Ježíšek a ne ty, protože to je ještě pořád ta lepší varianta. Yeah.

0: Na Radio Spin si píšu takový pomyslný seznam vánočních dárků pro spinnery, protože vyzvídám, co byste si všichni přáli. A jedno takové přání tady má ještě Kačí. Tak pojďme se podívat do mobilní apky Radia Spin za Kačí.
1: Ahoj, takže já bych si přála asi ponožky z prcháče, to je asi klasika. A potom mi nefungují u auta okýnka, tak už asi půl roku, tak bych si přála od Ježíška, aby mi to někdo opravil. A pak hlavně jako klid a ať jsme zdraví, ať se můžeme vidět, no.
0: To je hezký přání, Kačí, ale já si myslím, že přes tu zimu ještě minimálně jako nebudeš moc potřebovat ty okýnka stahovat, ale jestli teda potom na léto budeš potřebovat, tak je samozřejmě, by bylo samozřejmě dobrý, aby se na to ten Ježíšek přece jenom aspoň na chvilku podíval. Spin ráno. A od Vánoce pojďme ještě na chvilinku přesunout někam trošičku jinam, protože jsem tady zhruba tak hodinku a půl zpátky sliboval, že si dáme dneska mashup, tak ten mashup mám tady pro vás přichystaný. Jsem zvědavý, jestli uhodnete všechny čtyři věci, které v něm jsou. Já si myslím, že jsou tam poměrně dobře slyšet, ale možná, že ne všechno každý zná. Takže myslím si, že budete muset dát dneska tak jako trošičku hlavy dohromady a malinko nad tím zapřemýšlet. Pojďme si teda na chvilinku stáhnout pod kres, ať na to máme hezky pěkně klídek a odpočítáme si to. 3, 2, 1. Tady máte dnešní mashup. Tak jo, já si myslím, že v tuhle chvíli už někdo z vás malinko tuší, co by tam mohlo být, takže klidně teda dávejte vědět, buď to do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo na naše telefonní číslo 210 32 30 30. No a my si jdeme ten mashup ještě jednou pustit, abyste se tak třeba trošičku utvrdili v tom, že víte, co v tom je.

0: Spin ráno. Mashup.
1: A hezký dobrý ráno všem ještě jednou. U Rádia Spin máme 7 hodin a taky 53 minut. K tomu 15. září, úterý, svátek slaví Jolana. A taky tady máme dnešní mashup, který jsme se tady pár minut zpátky pustili. A začínáte se s ním docela solidně prát. Tak pojďme si ten mashup pro tuto chvíli spolu připomenout. Tak, nějaký typy bychom tady měli. Začneme asi teda tím pádem dneska u gumy.
2: Hele, pozdal jsem tam zatím jednu věc, a to od té paní, co otvírala ty pyramidy v Gíze. A bylo to sladké mámení.
1: Je to tak, sladké mámení tam máme. Jdeme se podívat na další tipy, a to za Lenkou.
3: Čau Dome, tady Lenka. No, myslím si, že tam je určitě byla čau. A dál tam je Gotye, Somebody That I Used To Know. Ahoj.
1: Tak, ten druhý single tam bohužel, Lenko, není, ale pokud se nepletu, tak ty si předtím ještě typovala Bella Ciao a to tam dneska máme. Na mattina mi sono alzato. Bella ciao. Ježiš, to je skvělý, ty vole. Tomáši.
4: Čau, tady Tomáš. Hele, v mashupu je určitě Bella Ciao a pak od Paulieho Garanda, ale nevím název tracku, ale je to Paulie Garand určitě. Krásný ráno, krásný den, mějte se. Čau.
1: Krásný ráno a krásný den i tobě, Tomáši. Můžu ti ještě potvrdit, že je tam opravdu Paulie Garand, ale zatím teda nevíme, jaký track to je, takže to máš jenom za půl bodíček, takže do toho se puste teďka vy ostatní. Zbývá nám teda uhodnout, jaký je tam Paulie Garand a ještě ta poslední věc, která tam poměrně docela hezky hraje. Tak pojďme si ještě jednou ten mashup pustit, no a zbytek uvidíme za hodinku, jestli se tady někdo trefí anebo netrefí.

0: 10. Právě teď.
1: No a protože už máme 7.55, tak se pojďme podívat taky na to, co nás čeká dneska a venku. Aktuálně by tam podle předpovědi mělo být polojasno a zataženo, teploty kolem 11 stupňů, ještě pořád někde, teda místama dokonce i na 12. Takže to malilinko poskočilo, ale poskočí to ještě poměrně dost, protože teploty dneska vyšpaly maximálně k 21. S tím, že odpoledne počítají s tím, že by mělo být všude po celé republice polojasno, což je vlastně hodně pozitivní takhle na 15. září. Takže užívej úterý, no a my spolu pokračujeme ve Spin Ránu.
2: Spin Radio.
3: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: 8 hodin bezmála, taky 8 minut k tomu, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou jedál taky dom. No a dneska, jelikož zbývá přesně 100 dní do Vánoc, jsme řešili, jaký byste chtěli vánoční dárky. Tak pojďme se podívat na to, co tady dneska ráno probíhalo za přání.
1: Hele, já si každý rok přeju to samý. Klid, rodinu a měkký dárek.
0: Měkký dárek, a jaký ideálně? Trenýrky nebo ponožky?
1: Hele, cokoliv. Jako co se týče oblečení.
0: Tak oni samozřejmě ty nový trenýrky jsou prostě potřeba, že jo, přece jenom za ten rok to stihneš prostě tak jako roztrhat a obnosit. Jdeme se podívat taky za Lukášem.
2: Já jsem chtěl se kvám co moc dát skateboard.
0: Už jsi na nějakým jezdil?
2: Jo, jezdil, já se umím skateboardu, ale bučil mi ho kámoši.
0: No tak doufejme, že Ježíšek dneska ráno poslouchal, každopádně bylo tady jedno takový obrovský důležitý přání, u kterého věřím tomu, že bychom si teďka všichni přáli, aby se podařilo.
3: A moje jediné přání je to, aby mi dneska nepotvrdili rakovinu žaludku a byl jsem s rodinou zdravý.
0: Takže Michale, budeme fakt všichni tady u Rádia Spin držet palce, ať je všechno v naprostém pořádku. No a my se jdeme ještě na závěr podívat za Gumou, protože Guma ještě dneska ráno nebyl v éteru.
4: Letos si přeju, aby se mi podařilo prodat barák, aby si ode mě někdo koupil barák, co jsem koupil minulý Vánoce.
0: Ale Gumo, nemáš kupovat blbosti, když to potom budeš za rok prodávat, jaká klasika. Hele, Rudo, hele, Gumo, já bych si strašně rád ten barák koupil, jo. Jako hrozně rád, že ho nabízíš, ale víš, jak to je.
5: Jedna kapsa prázdná, druhá vysýpaná, v truhlici pár pavouků a taky neúroda, bože, ta neúroda.
0: A do toho je ještě 50 korun za litr benzínu, hele, to už je fakt moc, Gumo, bohužel.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin a 15 minut, k tomu ty dál posloucháš Radio Spin, no a začíná to být tak trošičku napínavý, protože nás čekají ještě dvě hry, no a mezi nima třeba Pravda nebo lež a nebo třeba taky hra jeden na jednoho. Ta už teda za pár minut, ale my si nejdřív dáme Pravdu nebo lež za 2,5 minutky, takže určitě volej na 210 32 30 30 a uvidíme, jak se tady opere s dnešním tématem, který z něj bombóny. Tak jsem zvědavý, jak moc jsi na tom dobře s bombónama. To se dozvíme za 2,5 minutky, tak hurá do toho.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin a 19 minut začíná Pravda nebo lež dneska na téma bombóny. No a proti mně se dneska utká šikovnej, chytrej, dobrej štrůdl, čus.
2: Zdár,
1: hele, tak jak ty si na tom s bombonama, máš rád bombonky?
2: Hele, jako bombonky, no máme rádi asi všichni bombonky, ne?
1: Já si myslím, že 100% ale jaký máš nejradši?
2: No, tak jako nejlépe třeba nějaké čokoládové, že?
1: Jo, takhle čokoládku, no jo, ale tak to budeš fajnšmekr. To budeš hodně velký fajnšmekr, tak uvidíme, jestli ti to...
2: Fajnšmekr.
1: No tak jo, hele, jdeme se podívat na to, jak teda na tom s těma bombonama opravdu seš. Jdeme na otázku číslo 1. Zelený gumový medvídek od Hariba má vždycky příchuť šťavnatýho zeleného jabka.
2: Zelený jablíčko? Ježíš Maria. Ale jo, já si myslím, že jo.
1: Myslíš, že to bude jablíčko? Není to chytáček podle tebe?
2: Ne, myslím si, že to je jablíčko.
1: Myslíš si, že to je jablíčko? No tak dobře. Ale není. Je to jahůdka. Ježíš, takhle to tam máme správně. Jahůdka je to.
2: Zelený
1: je jahůdka, no.
2: Ty vole, tak to ani nevím teda.
1: Taky jsem se nechal nachytat. Tak otázka číslo 2. Když spolkneš vejkačku, tak ji do 2 dnů normálně vyloučíš, nebo respektive vykadíš.
2: No tak asi jo.
1: Myslíš, nebo že jako... Jo?
2: Já nevím, jak se to jako bere, já ani nevím, jestli se to rozloží, ale...
1: A tak ona se nemusí rozložit, ona může jenom projít, že jo? Ale nebo třeba taky se říká, že ta žvejkačka zůstane 7 let v žaludku.
2: Ne, to si myslím, že normálně vyloučíš, jako.
1: Myslíš, že jo? No to dobře, takže dáváme pravdu. A je to tak, štrudliku, hele, jeden bodík pro tebe. A poslední otázka.
2: Jedna.
1: Prapředky tvrdých bombónů vymysleli už kdysi ve starověkém Egyptě.
2: Ještě jednou, jestli můžeš říct tu otázku.
1: Prapředky klasických tvrdých trutacích bombónů vymysleli už ve starověkém Egyptě.
2: Jo, tak asi jo.
1: Jo, myslíš, že Egypťané...
2: Museli mít nějaký dobrůdky, ne?
1: A myslíš, že kromě, myslíš, že kromě čočky jim dávali taky bombonky?
2: Já nevím, jako...
1: Že by si Kleopatra řekla, tak dneska mám dobrý den, dneska těm otrokům dám prostě tyhle tady jako pár bombónů.
2: Ale nevím, určitě měli nějaký dobrůdky.
1: A jo, no tak dobře, tak označujeme teda, že měli i Egypťani nějaký dobrůdky. A Gumo, měli dobrůdky. 2-1 pro tebe.
2: No, je to
1: neměli teda klasický cukr, ale nechávali zatvrdnout med a pak cucali ten zatvrdlý med.
2: No, jasný, no. Myslím, že to něco takového jako...
1: Zajímavý předchůdce. No tak jo, Gumo, hele, já ti, Gumo, štrůdle, já ti děkuju za hru, gratuluju k víře a měj se krásně zase někdy, čus.
2: Jasný, tak jo, dík, čau. Dieses Leben ist nicht immer dankbar, nein, dieses Leben ist nicht immer leicht und manchmal denkst du, du bist ganz

0: nichts verloren, dann zeig es ihnen, zeig es allen, keiner hält dich mehr auf. Komm, lass dich fallen, heb den Kopf und blick einfach nach vorn und jetzt versuch's. Ich sag versuch's, alles wird gut.
1: 8 hodin a 25 minut, k tomu ty nám posloucháš Radio Spin. Máme dneska 15. září, úterý a svátek slaví Jolana, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a my si jdeme připomenout, co nás čeká dneska venku, protože to je taky důležité si říct, že jo. Hele, momentálně je tam nějakých zhruba tak 13 stupňů Celsia průměrně po celé České republice. K tomu polojasno až jasno, což je vlastně poměrně hezký, aspoň teda takhle podle předpovědi, jo. Reálně nevím, jak to vypadá venku, nekoukal jsem tady z okýnka. Každopádně odpoledne počítej s tím, že by dál mělo být jasno až polojasno. A teploty kolem 21 stupňů Celsia, což je takhle na 15. září, ještě pořád poměrně příjemný. No a připomínám, že zítra by měl být taky hezký den, protože zítra by maximálky měly vyšpat až k 27, aspoň podle toho, co teda říkali včera v počasí, jo, ale budu jim to věřit. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech, tam se bourá, a to konkrétně hlavně v Brně. Tady vidím tři crashe. Jeden z nich, pokud se mi teda Google mapy stihnou naloudovat, tak vidím ještě pořád v ulici, kterou jsem tady hlásil zhruba tak před hodinkou, a to teda na křižovatce ulice Bezenecká a taky Žarošická, takže tam určitě dávej pozor. Pozor si dávej v Brně i po druhý, a to pokud se nepletu, tak by měla být, že ty Google mapy jsou dneska nějaký jako úplně ultra zasekaný, teda tak na to podívám, jo, taky ulice Písařický tunel, takže v Písařickém tunelu si dávej pozor, protože ten poměrně hodně stojí v Brně. Každopádně, co se týče dálnic, tak tady to vypadá poměrně v pohodě, lehký zdržení nabereš na D1 a na D2 na příjezdu do Brna, no a potom taková prostě klasika, hele, D5 před Prahou, D7 před Prahou a D8 taky. No a co se týče samotné Prahy, tak tady už je to poměrně horší.
2: To není normální, protože tady vidím velký špatný.
1: Jako pokud možno, tak do Prahy dneska ideálně vůbec nejezdí, protože ta stojí prakticky celá, ale Štěrbolská spojka, Kbelská, potom taky sjezd z D10 na Kbelskou, Baranďák a Dobříská, ty poskakují v obou směrech, potom taky jižní spojka, tady je dvakrát crash, jednou na nájezdu na ulici 5. května, jednou na sjezdu na Spořilov, no a ještě jeden crash mi tady Praha hlásí, a to konkrétně pokud se napletu, tak u Fortuna Areny, takže tam určitě dávej pozor taky. Každopádně, kdyby cokoliv, tak dávej vědět, 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
3: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin a 32 minut, ty posloucháš Radio Spin, Spin ráno s Domem, no a my se v tuto chvíli jdeme pustit do hry na jednoho, ve který teda na ten týden pro tebe sice nemám cenu, ale myslím si, že není jen tak od věci si čas od času prostě o něco zahrát, takže rozhodně doporučuji si cinknout na 210, 32, 30, 30, no a zhruba tak za minutu a půl se do toho pustíme, tak hurá do toho.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Jak jsem sliboval pár minut zpátky, tak máme hru jeden na jednoho, ve který dneska teda sice o nic nehrajete, ale není tak vůbec od věci si čas od času zahrát prostě jen takhle pro zábavu. Každopádně, co můžu říct, na drátě číslo jedna už někoho máme. Dobrý ráno, kdo tam?
2: To budu já, Štrudl.
1: No tak Štrudliku. Ty dneska těch výher nemáš dost, viď?
2: Hele, jako poznávačku jsem pokazil, no, tak já to spravit tady chuť.
1: Ale Štrudle, já pro tebe ještě hledám soupeře, tak můžeme zatím jenom tak jako třeba na 20 vteřin pokecat, než někdo třeba cinkne. Každopádně mi řekni, jaký máš dneska teda zatím den, krom toho, že jsi pokazil poznávačku.
2: Hele, teď jsme přijeli na stavbu a tak začínáme tady nějaký přípravy, bourací práce a takový, no.
1: Ajajajajaj, no tak už to začíná.
2: Takže dovolám a jdu pikovat.
1: No pojď do toho, tak uvidíme, jestli půjdeš teda makat s dobrou nebo špatnou náladou, protože já už pro tebe mám i soupeře. Dobrý ráno, kdo tam? Halo, halo, kdo se dovolal? Dobrý ráno. No, ale tak to je takový trošičku složitější, uvidíme, ale zkusíme to vytočit ještě jednou. Jestli se třeba ten druhej ozve, Rádio Spin, dobrý ráno, kdo tam?
3: Ahoj, tady Patrik.
1: A Patrik, už se slyšíme, Patriku, výborně, tak jo.
3: Super.
1: Jdeme na to, jenom připomínám, že pravidlo je takový, že abyste se mohli přihlásit o

0: 4 roky za tebou, fakt jako chviličku, tyma, já to tam slyším, Patrik se to snaží prorvat. Tak jdeme na poslední otázku. Jaký znaky používá Morzeova abeceda?
1: Strudel.
0: Tyve, Patriku, bohužel, ale ten strudel tě prostě dneska nenechá odpovědět. Strudle.
1: Tečky a čárky.
0: Tečky a čárky jsou správně a tady to
2: bylo... Jenom, že mě zpožďuje handsfreečko.
0: Jej, ale handsfreečko. Nemůžeš se vymlouvat na handsfreečko, Patriku, ale včera v Superstar se všichni soutěžící vymlouvali na to, že mají sucho v krku, že to zaspívali na hovno prostě. Takže žádný výmluvy, ale Patriku, můžeš to zkusit třeba zítra zase.
2: Štěstíčko je mimo mě, no, tak gratuluju.
1: Jo, děkuju, takže... ale byl jsi fakt... Vždycky chvilku po mně.
0: Byl to nelítostný soubor. Každopádně, Patriku, díky za hru, měj se krásně, čus.
2: Mějte se, čau, ahoj.
0: No a Štrudle, tobě gratuluju.
1: Jasný, díky.
0: Tak to se ti bude pracovat krásně, tak a ti to dneska uteče, Štrudle, a slyšíme se zase někdy. Měj se, čus.
1: Jasný, jdu na tu lopatu, čau.
0: Čau.

0: Spin ráno. Meša.
1: Máme tady ještě jednoho takového resta a sice to, že nám zbývá do odhalit, co se skrývá v dnešním mešapu. Tak pojďme si tady meša připomenout a jenom říkám ještě jednou, že jsou tam 4 věci na uhodnutí. Tak, nějaký typy jsme tady měli a pokud se teda nepletu a najdu si vás tady, tak my jsme tady měli mít jeden typ od gumy.
2: Hele, pozdal jsem tam zatím jednu věc a to od té paní, co otvírala ty pyramidy v Gíze a bylo to sladké mámení.
1: No tak sladký mámení tam máme. Sladké mámení. A jedno hádání tady měla taky Lenka.
3: Čau Dome, tady Lenka. No, myslím si, že tam je určitě byla čau a dál tam je Gotye, Somebody That I Used To Know. Ahoj.
1: Tak můžu uznat jenom, že tam je Bella Ciao. Somebody Used To Know tam bohužel není. Další tip tady máme dneska ještě od Tomáše.
4: Čau, tady Tomáš. Hele, v mashupu je určitě Bella Ciao a pak od Paulieho Garanda, ale nevím název tracku, ale je to Paulieho.

0: Garant určitě. Mm-hmm. Krásný ráno, krásný den, mějte se. Čau.
1: Tím pádem tady v následujících několika minutách dneska ještě hledáme dvě věci. A sice to, který track od Paulieho Garanda je v dnešním mashupu a taky co je ta zapeklitá poslední věc, kterou jsem tady dneska ještě neslyšel. Pojďme si to teda tím pádem ještě jednou pustit, no a můžete pak vesele hádat dál.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Máme 8 hodin a také 45 minut k tomu. Ještě máme docela dost času na to odhalit, co se skrývá v dnešním mashupu. A myslím si, že s tím by vám mohl někdo pomoct, protože tady máme takovýho trošku experta na mashupy a místo Viki už tady dneska ráno sedí Krištof. Krištofe, čus.
2: To není pravda, já jsem Sigmund Freud. Ahoj, zdravím všechny.
1: Prostě, ahoj, zdravím, musíte, vole, s něčím každý ráno přijít, ty vole, ale musím říct, že od určitý doby mi prostě stehno neřekne jinak než Benedikte, jakoby.
2: To jsem měl vůbec říkat teďka, Dominiku.
1: No, jako já jsem to musel říct, já jsem ti to chtěl vyčíst takhle do éteru.
2: Jo, takhle, no tak to mi klidně vyčtí, ale tím, že jsi to vyčetl takhle do éteru, tak se toho chytnou ostatní, že jo? Takže a teďka jo. Už víte, jak se Dominik jmenuje pravým jménem a že Dominik je vážně jenom jako přezdívka, že jo?
1: Samozřejmě.
2: Všichni víme, že je to Benedikt.
1: Samozřejmě, myslím si, že kdybych se vybíral přezdívku, tak si vyberu lepší jméno. Nicméně, my se jdeme podívat na dnešní mashup. Krištofe, poslouchej, já jsem zvědavý, co všechno tam uslyšíš.
2: Tak pojď. Tak, kámo, jako jednu věc, a to je podle mě ta, která je tam úplně nejvíc dole.
1: A to je?
2: A to je sladké mámení.
1: Sladké mámení, ano.
2: Jo.
1: Ale my hledáme ještě další věc. A tu jednu věc, kterou hledáme, tak odhalil Ondra pár minut zpátky.
3: Crash Bandicoot. Poslední songa, tak si myslím, že by to mohlo být ono.
1: Aha.
4: Je tam, brácho.
2: No jasně. Tak to už jsem dlouho neslyšel, ale.
1: Naposled, ty vole, ještě předtím, než mi vyhořela PS1, ty vole. Jdeme se teda ještě jednou tím pádem podívat na dnešní mashup.
2: No, ale já to slyším a já nevím.
1: Ano, a to je přesně ta písnička, kterou tady od Polího Garanda dneska hledáme. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. To jsou přesně ty způsoby, kterýma můžete dát ještě vědět tu poslední věc, kterou tady dneska ráno mashupu hledáme.

0: 8:51, ty nám posloucháš Spin ráno s Domem, se mnou už je ve studiu taky Krištof, ještě jednou čus.
1: Ahoj.
0: No a Krištof vám pomáhá doodhalit dnešní mashup, který zněl takhle.
1: Jako povedlo se, ale potřeboval jsem trošku nápovědy, jo, protože ty jsi říkal, že to je Garant, já jsem teda měl na mysli úplně jinou písničku, která používá ten samý sample podle mě. A já to říkat nebudu, mám to říkat?
0: Jo, už to můžeš říct.
1: Jo, tak je to Pauly Garant, to jeho song Molo.
0: Ej! To je hrozně dobrá věc.
1: Něco s vodou, jak říkal Dominik od Garanda. Ještě by mohl udělat písničku, kámo, třeba sprchuju se, víš, nebo tak něco. Ve vaně.
0: Až vydám Molo trojku, tak tam třeba něco takového bude.
1: Ty krásno, představ si udělat celý album jenom o vodě, takhle.
0: Tak to má dvě takovýhle alba. Vlastně
1: no jako myšlenkově jo, ale víš, že by ty tracky byly taky o tom, že prostě Pauly Garant a písnička ve sprše, ve vaně, v moři, v
0: jo,
1: oceánu.
0: Jo, takhle myslíš.
1: No, anebo udělat takovou kompilaci všech vodních písniček jako CZS jako scény, že jo. Napadá mě Izo a PTK sám uprostřed oceánu.
0: Yes, pamatuju si,
1: No, že? No, do toho tam máš Molo, pak tam máš Kotvím, že jo, to už máš tři tracky, to už je takové solidní EPčko.
0: No vidíš, hele, tak Krištof tady třeba ještě Paulymu Garantovi prostě tady napoví, co by mohl příště udělat za projekt.
1: Pauly, no, prosím tě, jestli posloucháš, přesně, tak nespolupracuji s tímto Šonem, jo, já jsem vás viděla. Pardon, to jsou takové interní věci, jenom.
0: Ne, možná věci, udělat... které ještě neměly ani Bateman.
1: Pojďme udělat konceptuální věc, ty normálně, o vodě, to půjde.
0: No tak jo, ale Krištofe, čeká tě komunikátor taky.
1: Čeká.
0: Co budete řešit dneska?
1: Songy na přání, pojď na to, 210.32, znáš to, já se omlouvám. Já se vždycky podívám tady z okýnka a tam prostě jde někdo vtipný. Já nevím, co s tím mám dělat, jako. To je taková deformace.
0: Každopádně prostě ten člověk kulhá, no.
1: Co?
0: Tak prostě kulhá ten člověk, no.
1: Ne, na to jsem se nedíval, ne. Pro boha. Bože, každý vidíme to, co chceme. Hele, ale chtěl bych se zastavit u toho, že možná pro teda fanoušky Rychle a zběsilé série by se mohl vrátit Brian, ale je to takový jako hodně otevřený, mohl by se tam Paul Walker opět objevit, ale má to trošku háčky, má to trošku úskalí. A u toho filmu vlastně zůstanem, protože bych se rád zastavil i u novýho Scooby-Doo.
0: Oh, ale něco už jsem tady taky malinko dneska ráno naznačil o novém Scooby-Doo.
1: Na tak jo, ale
0: uvidíte, jestli má Krištof ještě nějaký zákulisnější info nebo ne. Každopádně určitě si pak taky cinkněte o ten svůj oblíbený song a my se spolu podíváme ještě na to, co vás čeká venku. Svítí tam sluníčko nebo ne?
1: Jo. Já jsem si schválně nechal sluneční brýle doma, protože jsem si říkal, jo, dobrý, tak bude zase zataženo, jako bylo včera. Vůbec! Já jsem měl tou tramvají a byl jsem oslňován tím sluníčkem, ale je to krásný.
0: No tak nádhera, ale je tam v průměru nějaké 14 stupňů Celsia, odpoledne budou maximálky kolem 21 a to sluníčko by se mělo držet dál až do večera, takže dneska zase po nějaký době bez dešťů. No a jak jsem říkal, zítra počítejte s tím, že by maximálky mělo vyšpát až k 27, takže takový poslední letní den. No tak užívejte zbytek.
1: Říkáme už dva týdny, kámo.
0: Já vím, no. Užívejte zbytek úterý, já se na vás těším zase zítra. Mějte se krásně, čus.
1: Ahoj, jdeme. Spin Radio.
2: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Doražte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.
7: Daddy cool, navždy ne asi. Jak na stráž pod na pláž, more, ne asi. Prečo máš se

Dáváš si Radio Spin, s tebou je Krištof, máme tu úterý 15. září a krom toho, že svátek slaví Jolana, tak tady v našem krásným mysliveckým kalendáři, který máme ve studiu Rádia Spin, vidíme spoustu dalších svátků. By the way, ten kalendář je skvělý. Já nevím, koho napadlo dát do repovýho rádia myslivecký kalendář, ale právě teď, tento týden, se dívám na snímek jestřába lesního, jak se tak hezky jako sedí na nějakým pařezu, je to krásný. No a krom toho, že tento týden třeba začíná jelení říje nebo dozrávají bukvice, tak dneska, přesně dneska, je úplně nejlepší mezinárodní den, který by si nejvíc užil Dominik. A sice jo, je Národní den dvojitýho cheeseburgeru, Národní den těstovin linguíny a zároveň Národní den sýrovýho toastu. Hele, pokud jste dneska plánovali nějaký lehký oběd, tak mám pro vás fakt špatnou zprávu, protože dnešní svátek si přímo říká o to, abyste vzali ty dvě houstičky, mezi ně maso, potom sejra, mám to dát ještě ty těstoviny, lingvíny a kdyby to pořád nestačilo, tak si dát ještě jako dezert takovej toustík se sýrem. Jo, chápu, prostě třeba to někdo nedovolí, jo, třeba máma, nebo přítelkyně, nebo manželka, ale hele, myslete na to takhle, to není obžerství, to je vlastně kulturní osvěta o národních svátcích. Tak dobrou chuť.

0: Radio Spin.
1: Dáváš si Radio Spin, úterý 15. září, máme něco málo kolem 9.20 a to znamená, že se jdeme vrhnout na dnešní přáníčka. O první si tady řekl Michal, který jsem měl chvilku zpátky na drátě.
2: Ale proti vás, 1981, to je něco takovýho, to je dobře do studia a všem, ať jsou v pohodě dneska.
1: Přesně, všem, ať jsou v pohodě. Hele, Michael, já vezmu tak trošku tvoje přání a přetavím ho, protože dneska, když jsem vstal, měl jsem fakt extrémně pozitivní náladu a strašně rád bych se o ní podělil i s váma, takže vám všem, jak tobě, Michael, tak všem ostatním posílám trošku toho pozitivna, takovou malou jiskřičku do kapsy, kdyby vám náhodou během dne ten ohýnek došel. No a kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak 210, 32, 30, 30, anebo naše mobilní apka. Za nějakých 20 minut tady mám další song na přání.
0: Ladíš Radio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.

Nehledáme. Už jsme naši. Chceme být slavný. Radio.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu v regionech. Nehoda mi tady svítí v ulici Veveří v Brně, další nehoda na Dlouhý Louce v Českých Budějovicích, no a jedna taky třeba v ulici Otýlie Beníškové v Plzni. Když se mrknu na dálnice, ty jsou relativně fresh, když pominu takovou tu ranní klasiku, jakože si počkáš 10 minut před Brnem, a to vlastně ze všech směrů. Jedinou nehodu tady vidím na D48 na 37. kilometru ve směru Olomouc a zároveň si chvilku počkáš i před Prahou, mělo by to být nějakých 15 minut, protože na... A teď, abych to nepopletl, na 76. sjezdu směr D1 by to mělo být, normálně z pražského okruhu proběhla nehoda a mírně to tam poskakuje. Přičemž poskakuje i celá Praha. Začnu teda nehodama. Nehoda mi tady svítí v ulici Československé armády v Praze 6, potom třeba Barandovský most nebo taky v ulici U Slavie Praha 10 a jinak je to taková ta ranní klasička. Pražský okruh u sjezdu na Beroun nebo taky za Černákem, Vilzonovka, Nuselák, teď to známe. Kdyby cokoliv, tak 210, 32, 30, 30 anebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
3: Nově tu vysíláme na 985 FM.
1: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Československý underground.
4: Pusť to tam, kámo.

0: Čím tenhle
1: být. Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Dáváš si Rádio Spin, úterý 15. září, s tebou je Krištof a jdem si dát další písničku na přání. Kámo, ta předchozí písnička Animal Rap, jak to prostě skončí, ne? Úplně pam, pam, pam. A pak tam ten komunikátor, geniální.
1: Nazdar Spine a Spiňáci, tady Gangbandiáci. Zahrajte nám prosím tě pro našeho kámoše Milana Gangbandiáka, který se zrovna vrací z dovolený. Chybí mu 2 litry, takže doufáme, že brzo přijede a vydělá si je u nás. Díky, měj se, čau.
0: Kluci, taky se mějte. Chtěl jsem vás oslovit názvem skupiny, jak jsi říkal, ale zdráhám se to tady vyslovit, protože...

Že to má jenom pár písmenek vedle k tomu, co tady v éteru fakt říkat nechci, ale ty jsi vybral song Špinavé prachy od Sergeje Barakudy, já ti ho tam byl rád pouštím právě teď, jak pro tebe, tak pro tvýho kámoše, fakt doufám, že přijede a vydělá si ty 2 litry u vás, snad ho nenatáhnete, tyjo, snad mu nedáte jenom 1,5 litra nebo tak něco.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím

0: Dáváš si Rádio Spin, máme tu úterý 15. září, no a já jsem tady našel takovou jednu věcičku. Přesněji řečeno, pojďme se společně teďka podívat na to, který český tracky na Spotify momentálně válcujou streamy. Vezmeme to hezky po pořadě. No a na 5. místě máme věc, u který jsem se vlastně pořád nerozhodl, jestli mě baví nebo ne. Jan Koller. Já jsem To je písnička od týpka, který si říká MC Kenny. Za poslední týden to dal nějakých 42 tisíc streamů. Kámo, já vlastně nevím, to je prostě ten rým. Já jsem bowler jako Jan Koller. Je to vlastně crazy, na jednu stranu mě to baví, na druhou stranu bych si to asi úplně nepustil, ale proč ne? Určitě shoutout MC Kenny. Na místě 4. se nám skrývá Kalin a Bulhar se svým trackem Balkan Paradise. Kalin mi přijde, že poslední dobou najel takový trošku retro vibe a k němu mi to strašně sedí, minimálně jako nějaký období experimentu mi to strašně sedí, protože mi přijde, že Kalin se prostě nedrží zkrátka, že si nejede v těch zajetých šablonách a že hodně experimentuje a to si myslím, že je dobře, potvrzuje to podle mě i ten Kasadova Bulhar tady, který mi strašně sednul na tom featu. Tohle ten track má nějakých 53 tisíc streamů za poslední týden, no a na 3. místě se skrývá Izo, Nick a jejich song Počkej, zpomal.
1: Počkej, vydrž, můj tým, Sinners, můj tým Vlci a Tigers, svůj tým Bančo.
0: 56,5 tisíce streamů za poslední týden, upřímně super věc, Izo mi přijde, že je brutálně na koni se svým EUP Summer Season. Těším se upřímně, co bude dál, jestli potom bude nějaká třeba Winter Season, nebo to ještě vyústí v něco úplně obřího, moc rád se nechám překvapit. 2. místo, opět Kalin, tentokrát s Dolanem. 146 tisíc streamů za poslední týden. Kámo, je k tomu co říkat, prostě hrajeme to i tady, lidi si o to píšou, lidi to poslouchají, mají to rádi. Každopádně úplně největší rekord zbořil PTK. Za poslední týden mu přibylo bezmála 300 tisíc streamů na týhletý písničce a on dokonce vytvořil rekord, protože teď ta písnička nemá snad ani týden a půl, maximálně 2 týdny a už to má skoro 3 miliony streamů. Je to crazy, Patrik to posouvá brutálně nahoru a i když já třeba nejsem úplně cílovka tohoto tracku, tak neskutečně cením ten graň, protože vydat jen takhle písničku a dát 3 mega za ani ne týden, wow! Od toho, jaká písnička má kolik streamů, se ještě rychle podíváme na počasí. Po celé České republice průměrná teplota 15 stupňů Celsia. Je to tak jako hezky proházený tady. Někde máme oblačno, někde máme skoro jasno, třeba Vysočina, vidím, že by tam mělo být trošku sluníčko, stejně tak Jihomoravský kraj. Co se nějakých denních maxim týče, tak ty by měly v Čechách vystoupat ke 23 stupňům, na Moravě trošičku míň kolem 20, ale tak či tak sluníčko mělo svítit po celý den.
2: Spin Radio. Sběratelské mince. Drahékovi. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které...

Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: To všetko. Maj pekný celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Máme přesně 10.00 a ty dál posloucháš Rádio Spin.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Priatelia, poďte bližšie. Uvoľnite sa a nechajte sa viesť.

Dáváš si Rádio Spin, s tebou je Krištof a pojď se nechat na něco pozvat, protože pokud si z Hradce Králové a okolí, teda ono se to nelimituje jenom na Hradec Králový, jo, pokud máš prostě auto nebo tam chceš přijet, tak tam úplně klidně přijeď. Tak si sejmi date 19. září, protože od 15.00 tam ožije střecha OCčka Futurum, no a ta akce, co tam bude probíhat, se bude jmenovat Street Mania. Na pódiu se potom představí taneční skupina T-Base a to od těch úplně nejmenších, nejvíc pidimidi tanečníků až po ty zkušený, dospělý tanečníky, ačkoliv myslím si, že teda i ti mladí budou celkem zkušení. Sorry, jestli děláš street dance nebo break dance, tak prostě od začátku to máš v sobě, že jo? To jde vidět a strašně to cením, chtěl bych to umět, ale nemám ty nervy na to se to učit. Každopádně chybět nebudou ani další hudební tanečníci a další hosté, potom taky nějaký fajn drinčíky, no a hlavním hostem potom letošní State Manie bude slovenský rapper Shimmy. Ten by měl potom vystoupit někdy kolem 19.00 a to celý, prosím, pěkně, zdarma. Jo, vstup zdarma, takže pokud si z Hradce Králový a okolí, save the date 19. září 15.00 až nějakých třeba 20.00, aby si hezky počkal na Shimmyho.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Mám pro vás jednu šokující zprávu a myslím si, že je čas jít s tím ven, ať to víte úplně všichni. Za 100 dní jsou Vánoce! No tak co probírat jinýho, než to, co byste si přáli za dárky k Vánocům, že jo? Protože i to je samozřejmě tady ve Spin ránu důležitý.
2: Hele, já si každý rok přeju to samý. Klid, rodinu a měkký dárek.
1: Měkký dárek, a jaký ideálně? Trenýrky nebo ponožky?
2: Hele, cokoliv, jako co se týče oblečení.
1: No tak bez nových neděravých trenek by to samozřejmě další rok nešlo, že jo?
3: Já jsem chtěl se kvánat co moc dát skateboard.
1: Už jsi na nějakým jezdil?
3: Jo, jezdil, ale se umím skateboardu, ale bučil mi ho kámoši.
1: No tak Lukáši, doufám, že Ježíšek dneska ráno poslouchal.
4: Dobré ráno, dole, tehevi, ale tak mě by to bylo určitě nový auto, no, ale tak se budem, že jo? Už to vidím, že se zase budu muset zadlužit sám.
1: Rudo, jedno takové doporučení, nech třeba někdy taky zadlužit Ježíška.
5: Letos si přeju, aby se mi podařilo prodat barák, aby si ode mě někdo koupil barák, co jsem koupil minulý Vánoce.
1: No gumo, hele, třeba se ti někdo ozve, ale takhle. Já bych ten barák fakt jako bral, já bych ho bral všema deseti, ale víš, jak to je.
6: Jedna kapsa prázdná, druhá vysýpaná v truhlici pár pavouků a taky neúroda, bože, ta neúroda.
1: No a do toho ještě 50 korun za litr benzínu. Bohužel, hele, už je toho prostě hodně. No tak jo, užívejte zbytek úterý, no a my se společně slyšíme zase zítra ráno mezi 6 a 9 ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na rádiu.

0: Spin. Dáváš si Radio Spin, se mnou Krištof, no a jdem se posunout na další přání dnešního dne, který poputuje přímo za Kurtem, kterýho jsem měl chvilku zpátky na drátě.
1: Chudáči si myslím, že je to Orion a Čistichov. Pro všechny, co dělají kanálu v Králováku na Sokolovně, pro všechny, co tam dělají střechu a pro moji ženu.
0: Správně, ženy treba lúbit, jak řekl Mike Spirit. Jediný co, bráško, tak jsem tady našel Oriona a Čistýho, akorát jsem si nevšiml, že ta songa se jmenuje Dva chudáčci, takže si myslím, že to bude dvojka, tak doufám, že se nenaštveš, hážu tam tu a kdyby si i ty chtěl něco zahrát, tak víš, co máš dělat. 210, 32, 30, 30, anebo naše mobilní apka, kam si to můžeš requestnout, jak říkáme my češtináři.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Krištofem.
3: Ne, nevíš, že fara. Přijde na tvý starý

0: Spin.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, Krištof vám řekne, jak to vypadá teďka momentálně v regionu.
1: Jo, to vám řeknu. Pamatuju si teďka jenom to, protože stojím na druhé straně a Roman si tady přišel něco natočit, jo. Tak si jenom pamatuju, že Kreši můžeš očekávat na třídě Tomáše Bati ve Zlíně.
0: A, okay.
1: A jaký tam byl ten další, Romane?
0: A pak je tam Nehoda v Nezamyslově a v Merhautově ulici v Brně.
1: V Brně, no jasně, jasně. Opatrně v tom
0: pak
1: Brně.
0: Tady máš nějaký fakápek na D2 ve směru na Brno, 9. od celých 8 km tam je nehoda. A potom 15 minut na příjezdu do Prahy po D1 stojí u Mnichovic, asi kolona pravděpodobně, to tady není dokončený v té přípravě.
1: Ne, to je naprosto dokončený, Romane. Že poznáme, je to tak, je tam kolona, nejsou tam sice žádné extrémní práce na silnici, ale momentálně se tam zdržíš 15 až 20 minut, takže s tím určitě počítej. No a co Praha, Romane?
0: Praha taky se tady bourá. Nehoda československé armády na Praze 6, nehoda na Brandovském mostě a nehoda taky v ulici Uslávě. To je u nás ve Vršovicích na Praze 10, tak tam dávejte bacha. Kdyby cokoliv?
1: 210, 32, 30, 30, anebo mobilní apka, anebo Romanův telefon.
0: Počkej, ještě mi to řekni, jak by to řekl Dominik.
1: 210, 30, 30. Mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Automotospin.

0: that you're diminished. Komunikátor na rádiu Spin.
1: Dáváš si rádio Spin, s tebou Krištof a na drátě už taky Dejva. Čus, Dejve.
2: Čus, čus.
1: Nazdárek. Hele, ty jsi mi říkal, že relaxuješ, co dneska doma?
2: Jo, no, protože se nemocné a budu bez do školy asi až pondělí.
1: Kámo, tak to je ideálka, ne? To máš, počkej, to máš celý týden před sebou relaxování, že jo?
2: No, to a víkend ještě.
1: Kámo, to bude válenda, nohy nahoru, písničky do uší, co?
2: No jo, to určitě, to bude příjemné.
1: Přesně, jak takhle v úterý naštvat polovinu spinnerů, který jsou teďka momentálně v práci, že jo? Já mám volno, já relaxuju, já si dávám čajíček a poslouchám rádio. No a když už jsme u těch písniček, promiň, nevím, ano, povídej.
2: Jsou spinneri třeba do věci v práci, když tohle řeknu, tak to teda...
1: Yes, yes, to si tě najdou za chvilku, neboj. Ale hele, abychom jim tam trošku vylepšili, tak tam pošleš nějaký song pro ně, ne?
2: Dáme tam třeba jsme k vám meskal.
1: Hodím ti to tam. A komu to pošlem? Všem, co jsou v práci?
2: Hlavně teda všem spinnerům, kteří jsou v práci, za volantem a tím to utíká. Za volantem hlavně opatrně a taky Vicky samozřejmě, ať složitě zkoušky.
1: No jasně, hlavně... kámo, cením, že jsi za ní vzpomněl, super, zítra je má, tak zítra ji schválně budeme hrát ke zkouškám. Banger, Dave.
2: Jo, a tak doufám, jako doufám, že... To všem utíká, no a Vicky to určitě složí na jedničku.
1: Ano, doufám, myslím, že Vicky to utíká úplně nejvíc teďka, protože ta bude určitě sedět v papírech.
2: Kde je Vicky?
1: Jo, nevím kde je, ale ve studiu není, takže bych řekl, že bude doma, sedí v papírech, kámo, a probírá se všema možnýma divadelníma termínama. Takže to pošlem i jí teda. No to já doufám. V tom případě Smekuan, Meskal, pouštíme jí to tam. Dejve, moc ti děkuju za přáníčko a za kola. Měj se krásně, užívej volníčko. Čus.
2: No taky, ty taky, čau.

0: jako bych nikdy nechtěl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Je úterý 15. září, ty dá posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof. No a pojďme se teďka podívat na jednu zprávičku, která na mě vyskočila. Protože Paul Walker se možná ještě jednou naposledy objeví ve filmové sérii Fast and Furious. Je tam takový jeden maličký háček, protože tam se mluví o využití AI-ka pro návrat Paula Walkera. Pokud nevíte, tak Paul Walker ten zemřel v roce 2013, bohužel, a ta jeho postava Briana potom z té série tak jako postupně vymizela, ale filmaři nikdy neudělali úplně definitivní tečku za tím, že ten Brian ve světě Fast and Furious pořád existuje. A já vlastně nevím, jestli je to fajn nebo není. Je to taková zvláštní otázka, protože je AI jako způsob, jak dát fanouškům ještě jedno rozloučení s Brianem? A nebo už by to bylo za hranou, protože u herců, kteří zemřeli, je tohle to docela citlivý téma, že jo. Tam nejde o to, jestli počítač dokáže vytvořit přesnou podobiznu člověka, tam nespíš o to, jestli má vůbec někdo právo rozhodnout, že se ten člověk ještě jednou objeví na plátně. Ale zase na druhou stranu, Fast and Furious to je přece ten typ série, kde by mi to možná i dávalo smysl, že jo. Je to o rodině, je to o návratech, je to o nějakých nemožných věcech, takže pokud někde dokáže Paul Walker ještě jednou přijet v autě, asi by mě to úplně nepřekvapilo. Jenom bych si teda přál, pak by to fakt vzniklo, aby to bylo normální, důstojné rozloučení a žádnej extrémní wow AI efekt, máme ho tady zpátky a dáme ho do 80 dalších scén. Prosím, jestli někdo poslouchá teď Radio Spin, jo, ti, co makáte na Fast and Furious, prosím, nedělejte to, fakt moc si to přeju, jo, děkuju. Jdeme se podívat, jak nám čaruje dnešní počasí. Po celé České republice máme průměrnou teplotu 18 stupňů Celsia. Už to vypadá, že nám pomalu začíná vykukovat sluníčko, a to ve všech koutech České republiky. No a to by mělo, protože tady ten model počasí mi hlásí, že po celé České republice bude odpoledne zhruba 23 stupňů Celsia průměrně a to sluníčko by nám dneska mělo svítit. Takže pokud jsem včera říkal, že přichází podzim, ne, tohle to je správný babí léto, kámo.
1: Spin Radio. Sběratelské mince. Drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psanocaves.cz.
3: Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Doražte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.

Dáváš si Rádio Spin úterý 15. září s tebou Krištof. No a já jsem vás chvilku zpátky, reálně to je asi 10 minut, informoval o tom, že se řeší možný návrat Paula Walkera do posledního Fast and Furious, to znamená rychle a zběsile, a sice pomocí AI. No a já jsem to vlastně ani podárně nedořekl a už tady máme nový info. Jo, skočil na mě článek, ve kterým Paulův bratr Cody Walker říká, že on by se na tom případném návratu svého bráchy úplně podílet nechtěl. Přitom je to právě Cody, tenhle ten brácha, který pomáhá dokončit 7. díl rychle a zběsile a po Paulově smrti tehdy dělal takovýho dubla, kdy on všechny ty scény, ve kterých on byl jakoby odchodil a následně potom oni přes různý vizuální efekty přidali obličej Paula Walkera na tuhletu postavu. No a Cody teď vlastně říká, že se mu líbí, jak ten Brian ze série odešel, že nebyl zabitý, žádný tragický konec, prostě se stáhnul z toho závodění a žije se svojí rodinou. Takže za mě asi úplně v pohodě, tak či tak, to konečné rozhodnutí je stejně na dceři Paula Walkera, která tomu buď to dá zelenou, anebo červenou. Tak uvidíme, třeba se tam nakonec ještě objeví.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210-32-30-30. Radio Spin. Dirty. Nasty. Nasty. Too dirty to clean my act up. You ain't dirty. You ain't.

0: Spin. Dáváš si Radio Spin, s tebou Krištof, a v tuhle chvíli se mi stalo to, co se mi v životě nestalo, protože jsem došel do apky, říkám, pustím něco z ní. Našel jsem tady za poslední hoďku nějaký tři věci a kámo, já normálně ani jednu nemám. Prostě Bobo tady píše, jestli tady mám od Daniela Vardana bod. Kámo, sorry, nemám, bohužel. Rosaldo tady potom je, který chtěl co?
1: Ahoj, zdraví vás Rosy. Chtěl bych zahrát do práce Honzika Kolerovýho.
0: Je mi to naprosto jasný, kámo. Tu songu jsem tady pouštěl akorát ze záznamu, ale nemám ji tady. Takže, Romane, si posloucháš, tak asi ten Jan Koller bude potřeba, protože tady Rosy už je třetí, kdo si o ní dneska píše. No a v neposlední řadě tady ještě Marek, který jenom napsal Chief Keef Ballin, please. Aspoň toho Chief Keefa jsem tady našel. I když to nebude Ballin, bude to s Quavem Never Fly Here. Kluci, hele, jestli to nebylo prostě to, co jste chtěli, hele, pojďte normálně do té apky znovu nebo na číslo 210 32 30 30. Pojďte tam dát nějaký song, vybereme ho spolu, který tady má. A jsme všichni šťastní.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, začnu v regionech. Nehoda mi tady svítí na Palackýho náměstí ve Strakonicích, jedna taky v Plzni na Kotíkovský a zároveň tady máme info od vás spinnerů.
1: Takže chtěl bych varovat všechny řidiče, kteří jedou po Mladoboleslavský, nebo od Turnova na Mladou Boleslav. 53,5 km rozstřelená dodávka o kontejner v pravém jízdním pruhu, už to řeší IZS-ko, je to tam zpomalený, tak opatrně.
0: Díky moc, jak říkáš, je to opatrně, protože na dálnicích je ještě potom na D10 jedna další nehodička, měl by to být nějaké 50. kilometr. No a co se Prahy týče, ta je na tom zdaleka nejhůř, protože ta je zasekaná, kde jenom to jde. Poskakuje Štěrboholská spojka jižní, potom poskakuje taky Pražský okruh u sjezdu na Beroun. Zároveň taková ta klasika, jako je Bubenečský tunel nebo Vilzonovka. No a co se nějakých crashů týče, tak ty vidím na Plzeňský, potom tady máme jeden crash na Rašínově nábřeží na Smíchově, další vidím na Štěrboholský spojce na Černokostelecký. V neposlední řadě tady vidím ještě crash na Novopatský. Fuha, toho je. Kdyby cokoliv, tak dávej vědět. 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka. Automoto Spin.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: a hrát budeme dál. Ty posloucháš Radio Spin, Krištof s tebou. Jdem se rovnou vrhnout na přáníčko, který přišlo od Pati.
1: Ale můžu tam dát něco od Viktora Šína.
2: Dobře, to už tady určitě budu mít.
1: Umíš vybírat peckový písničky. Hlavně pro mýho taťku to pošlem. A pro Hanku a pro Domčo a pro Manésku do auta.
3: A může mít pro tebe do radia.
1: Přesně.
0: Chlapi, děkuju moc. Paťa říkal, že se nebrání i tomu nějakému staršímu Viktoru Šínovi, tak jsem tady zalovil hezky v katalogu a našel jsem super track, který se jmenuje Offline, který vyšel ty kráso už v roce 2016, 10 let zpátky. A pokud se nepletu, mělo by to být album NSD Na světlech doleva, tak ho tam pouštím, kluci. Hele, jestli se v tom autě, dejte si to volume na max, protože tohleto je strašná vibovica. No a kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak můžeš poslat voicovku do mobilní apky a nebo vytočit 210 32 30 30 a ten song si rezervnout hezky takhle přes číslo, protože další hoďku tady máme ještě dvě volný místečka.

0: Máš si rádio Spin, Krištof za majkem. Ej, jo, jo, jak jsem řekl, Krištof za majkem, Radio Spin, máme tu 15. září, úterý, svátek má Jolana, všem Jolankám přeju všechno nejlepší. No a teď tu máme jeden návrat, který asi málo kdo čekal, a sice skupinka Migos se vrací na scénu. Je to tak, Quavo a Offset plánujou ještě jedno poslední album a po něm dokonce ještě jednu poslední tour. Quavo tento potvrdil v rozhovoru s Atlantským rádiem a v podstatě úplně jednoduše řekl: hej kámo, vracíme se, uděláme to ještě jednou, tentokrát to uděláme pořádně. Samozřejmě je tady ten jeden člověk, bez kterýho už Migos prostě nikdy nebudou úplně Migos, je to Takeoff, ten nás bohužel opustil v roce 2022, ale právě ten jeho odkaz má být pro ten nový projekt hodně zásadní. Quavo sám říkal, že by chtěli použít i vokály, který Takeoff nahrál ještě před svou smrtí, aby ta jeho přítomnost na desce působila co nejvíc přirozeně. A já se na to celkem těším, protože pro připomenutí, poslední společný album Migos bylo Culture 3 a to vyšlo v roce 2021. No a potom se ty vztahy tak trošku přetrhaly a Migos byly v podstatě minulostí, protože každý si jel nějakou svou vlastní kariéru, že jo. Teď ale máme dva původní členy zase ve studiu a co je možná úplně nejdůležitější, nejde jenom o tu desku, jde i o to koncertní turné a o ten odkaz. Takže se na to celkem těším. Pokud taky chceš, aby ti nějaký podobný novinky z rapu neunikaly, tak určitě sleduj Radio Spin, protože tahle ta i různý podobné novinky nám skáčou každý den. Jdem se mrknout ještě, jak nám skáče dnešní počasí. Po celé České republice už teď průměrná teplota 20 stupňů Celsia. Na většině území máme polojasno, vypadá to, že se nám vypršelo, vymlžilo a všechny ostatní počasoidní věci, které nejsou sluníčko. No a dneska bychom měli hitnout takových 23 stupňů Celsia, přičemž to sluníčko by nám mělo svítit. Jo, tak to, vidíte to? To je, když Morava přijde do Prahy a má, má potřebu všude strkat to ej. Takže sluníčko nám bude svítit celý den, ale. Spin Radio.
1: Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Doražte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.

0: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy, parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
2: Československý underground.
3: Yeah, Markus Rác pro Radio Spin.

Rádio Spin ve tvých uších, Krištof s tebou, no a sice to venku vypadá, že nám to léto ještě pořád nekončí, že tam máme takovej poslední záchvěv sluníčka a to znamená jenom jediný, že bych tě opět rád na něco pozval a je to Afterwork, samozřejmě, protože proběhne úplně, ale úplně poslední zastávka a tak krásně se nám to sešlo, že bude v Hradci Králové. To znamená, že v Hradci teďka můžeme týzovat na dvě akce, jo, protože tam bude, že jo, Street, jak se to jmenovalo? Teď mi to úplně vypadlo, kámo. Streetmania, říkám to správně, že jo? Ano, bude tam Streetmania a zároveň tam taky 19.9. proběhne na náplavce tenhle ten festiáček Afterwork Summer Affair. Bude tam Mike Traffic, bude tam Double J, bude tam Noir, takže o dobrou hudbu bude určitě postaráno. No a myslím, že bude postaráno taky o kvalitní zážiteček, protože 19.9. to pokud se nepletu, už je za pár dnů, respektive za 4 dny. Je to sobota, to znamená, že pokud budeš mít volno a nebo budeš zrovna po práci a to volno si budeš chtít udělat, tak si ho stopro udělej, protože to stojí za to, kámo.

0: Spin. Radio Spin ve tvých uších, úterý 12. Proč už říkám 12. 15. září, nebojte, nemáte špatný kalendář, to jenom já špatně vidím. Krištof s tebou, no a jdem si dát další písničku na přání. Gumi!
1: Jsem zaslech, že máš v playlistu Dope D.O.D.
0: Tak, a je to přesně tak, protože tady proběhla taková menší playlistová změna a máme tady pár nových songů, máme tady respektive úplně novou kategorii takových tvrdších věcí a já jsem strašně rád, protože tady jsou věci jako Linkin Park, Limp Bizkit, to tady bylo i předtím, ale máme tady toho trošku víc, ale pak tady vidím třeba i nějaký Korny, Drowning Pool, mám tady Crazy Town, mám tady Hollywood Undead a všechny další možné věci, to znamená, že pokud máš rád ty tvrdší pecky, tak si je samozřejmě můžeme pustit, že jo? Kaiser Söze. Tak, to bude název toho tracku, který pustíme.
1: Jo, Kaiser Söze, to tam dej, kámo, to tam dej.
0: Tak to tam hodíme, komu to pošlem?
1: Ale pošleme to všem spinnerům, ať mají lepší den a pro tu Vicky, ať to zítra složí. Ať jí to nesloží, ať to složí.
0: Já jsem rád, že na tu Vicky takhle myslíte. Ok, posílám jedny Deep D.O.D.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu v regionech. Nehoda mi tady svítí v ulici Studentská v Olomouci a jedna taky na Cejlu v Brně, jinak jsou ty regiony poměrně fresh, trošku se nám to vyčistilo. Dálnice, tak tady vidím crash na D11, 35. kilometr ve směru Praha, je tam nehoda dvou nákladňáků a trošku se tam táhne menší kolona, tak na to opatrně. Jedna nehoda taky na D5, 8. kilometr ve směru Plzeň, tam je opět neprůjezdný pravý jízdní pruh. No a když se podívám na Prahu, ta se taky aspoň trošičku vyčistila od rána. Není to nic extra, protože pořád mi tady svítí pár crashů. Jmenovitě, když se mi ta aplikace teda načte, tak by tady měl být crash na Plzeňský. Další crash tady vidím taky na ulici Vršovická a v neposlední řadě jeden crash hlásí i Novopatská nahoře za Prosekem. Tolik doprava, kdyby cokoliv, tak dávej vědět. 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna.

0: Kam jdu? Pusám něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Radio Spin. Radio Spin ve tvých uších, Krištof pořád ještě s tebou, ale už tady moc dlouho nebudu a přesně proto se jdem vrhnout na songy na přáníčko. První půjde ke Štrudlovi, který tady o Flatter položil kardinální otázku.
1: Co Vlaďky syn?
0: Co Vlaďky syn? A taky otázka, co Magenta?
1: Mě hlavně právě baví Magenta, co mu dělá ten beat na ten
0: teď bůh, jsem to chtěl říct přesně, jako Magenta to tahá těma beatama brutálně. Je to tak, jsem rád, že jsme se shodli, no a vybrali jsme tady track od Vlaďky syna.

0: který se jmenuje Nový svět, komu to posíláme?
1: Spinnerům, tobě do studia, jak se ti dobře pracuje, poslední hodinku máš určitě, viď, tak zítra už Vicky, no.
0: No, pak jsme se opravili, zítra tady Vicky ještě nebude, to tady pořád ještě budu já, ale už pozítří tady bude, zítra tý Vicky, držte palce, protože dělá státnice. No a abych to všechno stihl, tak tady mám ještě jedno poslední přáníčko.
2: Já bych chtěl prosím vás zahrát písničku od Luka Brasi, Někdo ako my, pošlem to všem klukům do Příbramy.
0: Takže Někdo ako my, Pilsi, Luka Brasi a Separ, pošlem to do Příbramy, ta bude hrát hnedka po Vlaďky synovi.

0: Let's get dirty. Spin ve tvých uších a Jirkův oblíbený podklad, doufám.
1: No, nádherný si vybral.
0: Kamaráde, ahoj Jirko, máš se dneska?
1: Mám se krásně.
0: Vypadá to tak. Jsi takový úplně ze sebe pozitivní aura dneska v tom studiu.
1: Jo, to děkuju. To je možná tou tady, jak se luštil tu křížovku. A já jsem ti
0: to naprášil prostě.
1: Jednu jedinou věc jsem věděl a tak mohl jsem jí poradit a mě to vždycky udělá takovou radost.
0: No, jako mě taky, ale je to nějaké těžké, abyste věděli, spineři, jo. Já jsem si sem přinesl prostě křížovku, jo. Já jsem to nechtěl nikomu říkat, ale dostal jsem od kamarádky ke 20, to je 2 roky zpátky, křížovky s recepty, polévky a zavářky.
1: Takže když si někdo chce uvařit, tak normální lidi se prostě podívají na internet, ale Krištof, ten si první musí vyluštit prostě, co dneska bude k večeři.
0: No a dneska jsem si říkal, že bych si udělal cizrnovou krémovou polévku. Prosím vás, kdybyste někdo věděli, jak se řekne tropický záchvat na 4, já už nad tím přemýšlím půl hodiny a fakt nemám nejmenší tušení a nechci to googlit. Tak kdybyste náhodou věděli, tak to pošlete Jirkovi do apky, on mi to přepošle.
1: Okay, no. Okay.
0: Jirko, co čeká vás?
1: My se podíváme na invazi robotů. Podíváme se na první firmu, která nabízí normálně uklízečky robotický, který ti přijdou normálně vypulírovat domu. Je to teda o dost dražší než lidská uklízečka, je to taky asi o dost méně kvalitnější, ale myslím si, že když budeš u toho doma, tak se aspoň pobavíš.
0: Ty kráso, no tak dobře, zní to strašidelně teda, robotí invaze, toho se bojím. Ale já se k ním vždycky chovám hezky, tak doufám, že mě třeba nechají.
1: Já právě taky, že aby pak řekli, jako toho nechte, ten byl na nás vždycky hodný.
0: Stejný mindset, kamo. Tak se jdeme ještě podívat na to, jaký je dnešní počasí. Po celé České republice už teď máme nějakých 20 stupňů Celsia, sluníčko nám vykukuje a sluníčko bude vykukovat i dál, protože vidím, že v Čechách bychom měli dosáhnout nějakých 23 stupňů Celsia. Na Moravě je kousíček míň, ale je to fakt kousíček, nějakých 22, 21 stupňů. A má být jasno,
1: takže
0: si užívejte krásný den, dejte si Jirku do uší a slyšíme se zase zítra. Tak ahoj.
2: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou.

0: vyhrabaný desky, zacuchaný pásky, neprachy, ale stále dělat rapy z lásky. Nedělám si vrásky, už to tady jinak šlape, jsem poslední jedinec, rapem jsem lapen. Škrabaný desky, zacuchaný pásky, neprachy, ale stále dělat rapy z lásky. Nedělám si vrásky, už to tady jinak šlape, jsem poslední jedinec, rapem jsem lapen.
1: Za minutu 1 hodina, to je přesný čas na rádiu Spin.

0: me, I'm still your child. You know what I'm saying? You can't just turn me off like that.
1: Narodil jsem se svojí mámě v roce 82 a od té doby ladím spin, ať už vím kudy kam.

Přeju ti příjemný úterní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra, doufám, že máš pohodový úterý, že tě v práci šéf moc neštve. Každopádně my se dneska krom invaze robotů v našich domácnostech, o kterých jsem tady před pár minutama s Krištofem mluvil, tak se taky mrkneme na chystanej a dlouho očekávaný návrat skupiny Migos, který budou vyrážet na poslední tour, taky nás čeká jejich poslední album. Řekneme si taky, jaký novinky pro nás připravil Blizzard, protože proběhnul totiž BlizzCon, kde toho bylo opravdu spousty. Za hodinku nás potom čeká taky naše pravidelná hádanka 3 v 1, no a po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, tak tady můžeš i naladit svoji oblíbenou pecku, a to třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin, kam nahrávej hlasový zprávy. Tak jo, budu se těšit na všechny vaše bangry, který tady dostanu, no a my už to můžeme odpálit, úterní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď.

0: ty štrůvy. Spin ráno na rádiu Spin.
1: Mám pro vás jednu šokující zprávu a myslím si, že je čas jít s tím ven, ať to víte úplně všichni. Za 100 dní jsou Vánoce! No tak co probírat jinýho, než to, co byste si přáli za dárky k Vánocům, že jo? Protože i to je samozřejmě tady ve Spin ránu důležitý.
2: Hele, já si každý rok přeju to samý. Klid, rodinu a měkký dárek.
1: Měkký dárek, a jaký ideálně? Trenýrky nebo ponožky?
2: Hele, cokoliv, jako co se týče oblečení.
1: No tak bez nových neděravých trenek by to samozřejmě další rok nešlo, že jo?
3: Já jsem k Vánocům moc na skateboard.
1: Už jsi na nějakým jezdil?
3: Jo, jezdil, ale se na skateboardu, ale bučil mi ho kámoši.
1: No tak Lukáši, doufám, že Ježíšek dneska ráno poslouchal.
4: Dobré ráno, dobré tehři, ale tak mě by to bylo určitě nový auto, no, ale tak se budem, že jo? Už to vidím, že se zase budu muset zadlužit sám.
1: Rudo, jedno takové doporučení, nech třeba někdy taky zadlužit Ježíška.
5: Letos si přeju, aby se mi podařilo prodat barák, aby si ode mě někdo koupil barák, co jsem koupil minulý Vánoce.
1: No gumo, hele, třeba se ti někdo ozve, ale takhle. Já bych ten barák fakt jako bral, já bych ho bral všema deseti, ale víš, jak to je.
6: Jedna kapsa prázdná, druhá vysýpaná v truhlici pár pavouků a taky neúroda, bože, ta neúroda.
1: No a do toho ještě 50 korun za litr benzínu. Bohužel, hele, už je toho prostě hodně. No tak jo, užívejte zbytek úterý, no a my se společně slyšíme zase zítra ráno mezi 6 a 9 ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

Posloucháš Radio Spin, tak doby, kdy si natáhneme nohy na stůl a necháme se obskakovat roboty, jsou konečně tady. Americký startup oficiálně spustil robotický uklízeče. Za nějakých 600 korun na hodinu v přepočtu k tobě přijde prostě robot a vytře, utře prach, vysaje, prostě všechno, co je potřeba. Zní to prostě jako z pohádky. No ale co jsem koukal na videa, jak tenhle jejich úklid vlastně doopravdy vypadá, tak popravdě i kdybych neměl koště a zametal rukama, asi bych to udělal líp. Oni to tam tak jako prostě jenom šolíchají, vypadá to, že se hlavně snaží nespadnout, nehledě na to, že jim to trvá, jak kdyby jim docházely baterky, tak to se to pak za těch 600 korun na hodinu asi prodraží, tak nejspíš k tomu, aby jsme nemuseli nic dělat a všechno to odmakali roboti, máme ještě asi bohužel daleko. Ale viděl jsem teď v Polsku, že tam byl teď velký protest robotů, asi 30 robotů se tam sešlo s banerama a protestovali před úřadem, no tak ještě chvilku budeme tyhle robotí odbory tolerovat a za chvilku ten úklid bude za 800 na hodinu. Radio Spin! Off-season. Gang, gang, huh? Off-season. Casanova lapelo, TK27. Pusit tenhle track, more zjistit, co je heaven. Ej, ej, ej, Casanova Bulhar. Off-season, můj program, huh?

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, D11 u 33. kilometru hlásí obousměrný zdržení, dávej na to určitě bacha. Obousměrnou štosovačku dál hlásí taky D8 a to u 46. kiláku, takže opatrně i tady. Bacha potom dávej i na D5, 24. kilometr ve směru na Plzeň, hlásí taky zdržení. Co se pak týče samotných regionů, tak ty aktuálně vypadají, že jedou bez větších obtíží. No a mrkneme se rychle ještě taky na silnice v Praze. Tady si postojíš zejména na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje ve směru na Záběhlice. K Belská směrem ven z Prahy hlásí taky lehkou štosovačku. Od Zdib směrem na Střížkov, tak nějakou tu minutku navíc taky nabereš. No a postojíš si i v Bubenečském tunelu, kde se to táhne směrem na Povltavskou. Plzeňská ulice potom hlásí jednu nehodu, takže na to dávej taky bacha. A jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak budu rád, když budeš dávat vědět buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Po celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe a teď už tady mám na drátě Ondřeje. Čau Ondřeji.
1: Ahoj Jiří.
0: No a já cítím, že Ondřej mi udělá radost, protože cítím ve vzduchu nějakou britskou hudbu. Tak co to bude?
1: Hele, prosím tě, Stormzyho jsme vybrali a Big for your boots.
0: Yes, máš rád britskou hudbu a grime?
1: Hele, sypu si to tam hrozně a baví mě hrozně i ten jejich garage, nějaký dramík, nebo hrozně ty kluci z Leedsu to dávají, jak má smek na featu Brucieho teďko na tom novém albu.
0: Aha, jo.
1: Tak taky prostě tahle ta partička kolem něj, Big Boy Chill Crew a takovýhle Bad Boy Chill Crew, nebo jak se jmenujou.
0: Hele, velký souhlas, já si tuhle hudbu jedu taky hodně, tak doufám, že tím uděláme radost i dalším spinnerům, který třeba právě teď poslouchají. Tak díky moc, Ondřeji, za tenhle track a zase jindy. Měj se, čus.
1: Jasný, hezký den, ahoj. Radio Spin. Spin Extra a

0: Posloucháš Rádio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme v úterním Spin Extra. Dneska 15. září má svátek Jolana, takže všem Jolanám přeju jenom to nejlepší. Vím, že je teprve úterý, ale možná už teď přemýšlíš, co budeš dělat o víkendu, tak mám tady pro tebe jeden tip na akci v Hradci Králové. Je to akce s názvem Streetmania a bude to vlastně taková taneční show skupiny T-Base, budou tam mít spoustu hostů, bude tam taky spoustu DJů, vystoupí tam mimo jiné taky rapper Shimmy, bude tam taky spousta workshopů, no a co je hlavní, tak celá tahle akce je úplně zadara, proběhne to na střeše obchodního centra Futurum, jak už jsem říkal, v Hradci Králové, start ve 3 hodiny odpoledne a úplně free entry, takže tam můžete jít zadovádět úplně každej z vás. Než budeme pokračovat, tak ještě připomenu, že za pár minutek se vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, na to buď určitě ready, no a ideál taky hraju přesně podle tebe. Jdeme se ještě podívat, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 18 stupňů. Máme tam teda krásně dneska slunečno, jasno. Podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Co se pak zítřka týče, tak tam se nám to lehce zatáhne, ale maxima ty by se nám měly vyšplhat až na 25 stupňů. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Doražte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobáčky k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje samozřejmě naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 jména, který mají společný pojítko a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže nebudu to dál zdržovat, jdeme rovnou na to. Dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat jména Meeks. Taky Bugsy Malone. A do třetice je tady taky Aich. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by mohlo tuhle trojici spojovat, ještě jednou připomínám, je to Meeks, Bugsy Malone a taky Aich, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak jsem zvědavej, jestli na to dneska někdo z vás kápne.

Rádio Spin, Jirka, my i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v 1, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Meeks, Bugsy Malone a taky Aich. Já jsem ti sliboval, že ti hodím nějakou nápovědu, takže jdeme rovnou na ní. Dneska tady hledáme nějaký místo, který je spojuje. Je to místo, ke kterému mají všichni tři opravdu hodně blízko. Takže jestli už teď tušíš, jaký místo by mohlo spojovat tuhle trojici jmén, ještě jednou připomínám, je to Meeks, Bugsy Malone a taky Aich, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme s naší hádankou 3 v 1 na Rádiu Spin pokračovat.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple. Mám

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

Hádanka 3 v 1 na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Meex. Tvoje mám kokino, taky Bugsy Malone. A do třetice je tady taky Aich. My už teda víme, že spojuje nějaký místo, ke kterému mají všichni z nich hodně blízko. Nějaký správný odpovědi tady už od vás mám, ale pro ty z vás, co ještě váhají, nejspíš asi tušíte, kde to místo se tak asi bude nacházet podle toho stylu rapu a celkově soundu z těchto ukázek, který si tady teď mohl slyšet. Mimo jiné, to místo je taky neodmyslitelně spojený s fotbalem. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, jaký místo by mohlo spojovat jména Meex, Bugsy Malone a taky Aich, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo stále můžeš volat taky přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin, na D11 vidím velký zdržení u 35. kilometru, postojíš si tady obousměrně, takže na to určitě dávej bacha. Bacha dávej taky na D5, 24. kilometr, hlásíš štosovačku ve směru na Plzeň, jinak ostatní dálniční tahy aktuálně vypadají, že jedou bez větších obtíží, stejně tak v pohodě jedou i regiony. V Praze pak velký zdržení hlásí jižní spojka, a to směrem na Barandák, Štěrboholská spojka, ta se štosuje obousměrně. K Belská, tady si postojíš směrem ven z Prahy, no a lehký zdržení hlásí taky Pražský okruh v okolí Řeporí. Stále vidím jednu nehodu, a to na Plzeňský ulici, takže na to dávej taky bacha, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál. Automotospin.

0: Ladíš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka a my už tady máme závěr dnešní hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska hledali, co by mohlo spojovat trojici jmén, a to konkrétně Meeks, Bugsy Malone a taky Aich. My už teda víme, že je spojuje nějaký místo, bohužel už tady nemám pro tebe žádnou další nápovědu, takže jdeme rovnou na vaše odpovědi. Jaký místo teda tuhle trojici spojuje?
1: Já povím Miami.
0: Tak Miami to není, bohužel, jdeme dál.
2: Ale mám takový tip, nevím, nejsou náhodou všichni z Manchesteru?
0: Manchester, ten zní už o něco líp. Jdeme si poslechnout ještě jednu vaši hlasovku.
3: Čau, čau, tady Stehno. Hele, určitě jsou všichni 3 z Manchesteru. Díky, čus.
0: A Stehno nám tady Manchester potvrzuje a samozřejmě je to přesně tak. Všichni z nich, jak Meeks, Bugsy Malone, tak taky Aich, všichni pocházejí právě z Manchesteru a jsou zástupci právě týhle britský grimeový vlny. Takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali, těch správných odpovědí se tady nakonec objevila hromada. No a další hádanku 3 v jednom si dáme zase zítra krátce po 2. hodině tady na Rádiu Spin.

0: posloucháš Radio Spin. Za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme s pořadem Spin Extra. Dneska máme 15. září, svátek slaví Jolana, takže všem Jolanám samozřejmě přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minutek podíváme na několik videoherních novinek z Blizzardu. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený banger, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinery, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin, kam nahrávej hlasové zprávy. Než ale budeme pokračovat, tak se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 18 stupňů, stále tam máme polojasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, plus minus 1-2 stupně. Co se pak zítřka týče, tak tam to vypadá, že se vyšplháme až na 25 stupňů a bude stejně tak jako dneska skoro jasno.
1: Spin Radio.
2: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Radio Spin.

Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysokéškoly.cz. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysokéškoly.cz. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

Posloucháš Radio Spin, no a jdeme se teď rychle podívat do světa videoher, protože proběhnul další BlizzCon, kde Blizzard oznámil opravdu hodně, hodně novinek. Začneme asi možná tou největší, a to je oznámení Diabla 5. Tohodle Diabla, tak toho se dočkáme teda až za nějakou dobu, protože je naplánováno, že má vyjít až na jaře v roce 2029. Zároveň s tím ale oznámili taky novej animovaný seriál ze světa Diabla, na kterém Blizzard spolupracuje společně s Netflixem, to by mohlo být docela zajímavý, tak na to jsem zvědavej. Samozřejmě nechyběly ani nějaký novinky ve WoWku, kde bude novej patch, a to už v listopadu 4., takže to už je za rohem. Bude to World of Warcraft Forever a má se to vracet prostě k té původní klasice, má se to víc zaměřit na celkový ten průchod hrou a nejenom na to, aby se co nejrychleji dostal přes ty levely a potom začal jenom farmit nějaký vzácný věci. Každopádně tohle má být taky verze, kde maximální level má být 60 a víc už se tam to prej navyšovat nebude. No tak uvidíme. StarCraft, tak ten dostane taky novinku, ale to až v roce 2030 a nebude to už klasická real-time strategie, jakou známe ze světa StarCraftu, ale má to být open world střílečka, což by mohlo být opravdu hodně zajímavý. No a v neposlední řadě potěším všechny milovníky Warcraftu 3, protože ano, i po 23 letech tahle hra ještě není zcela mrtvá a po 23 letech dostává Warcraft 3 novou kampaň s názvem Forsaken Kingdom. Zároveň taky celý Warcraft dostal novou grafiku, a to nemyslím tu grafiku v Reforge, kterou teda lidi hodně zkritizovali, ale je to nová, ještě úplně přepracovaná grafika. Vypadá to opravdu hezky. Forsaken Kingdoms, tahle kampaň má nabídnout až plus 30 hodin hraní, což teda opravdu žádná jednohubka není. Tak to by byly novinky ze světa videogamingu od Blizzardu, no a teď už se vracíme zpátky k hudbě. Posloucháš Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, už zítra odstartuje třetí řada populárních zrádců. Zítra už bude tenhle díl k dispozici na Prima Plus, samozřejmě s týdenním zpožděním potom bude na normální Primě, ale zítra bude taky velký event v Kongresáku v Praze, kde live zahájí Markus Krůk společně s Vojtou Kotkem tuhle třetí řadu. Má to být velký, takže jsem sám zvědavej, čeho všeho se tam můžeme dočkat, protože zatím je to obestřený takovým velkým tajemnem. Já osobně se na zrádce těším, určitě se na ně kouknu, cast už je odhalený, hodně mě překvapil třeba Jan Špaček, který se tam objeví, to je můj favorit už teď, takže uvidíme, jak se jim povede. Každopádně i letos nás čeká promítání každého dílu v kině, no a každý týden tady o lístky do kina budeme taky soutěžit, takže jestli seš fanda zrádců, jestli se hodláš dívat na tuhle třetí řadu, tak rozhodně buď i tady s náma na Rádiu Spin, protože my ti to určitě zpříjemníme.

0: Doprava na rádiu Spin na D11 stále vidím velký zdržení u 29. kilometru, postojíš si tady obousměrně, bacha na to. Bacha taky na D8, tady si postojíš u 44. kilometru směrem na Prahu a přímo taky příjezd do Prahy od nějakého 8. kiláku zlobí taky. Co se regionu týče, tak vidím velkou štosovačku v Plzni, kde je zasekaný skoro celý centrum, převážně Klatovská třída, takže tady dávej taky bacha. No a když se mrkneme na silnici v Praze, tak tady si postojíš v Bubenečském tunelu a to směrem na Povltavskou, spojovací ulice, tak ta stojí směrem na Českobrodskou ulici, dál taky jižní spojka směrem na Barandák hlásí taky štosovačku a společně s tím stojí i dál celá taky Dobřížská, no a postojíš si i na jižní spojce ve stejném směru. Takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Jedeme tři.

0: podle tebe.
1: Na Rádiu Spin i dál hraju Přesně podle tebe. Mám tady od vás další vzkaz, tak co to bude?
2: Ahoj, zahrál bys prosím další kámen od Hektora a od Izomandiase. Děkuju.
1: Další kámen, Hektor, Izomandias, hážu to tam. By the way, když už je řeč o Izovi, tak ten na dnešní večer na 7 hodinu plánuje nějakou velkou věc na YouTube, a to společně s Mikýřem. Takže vy všichni, co chcete být u toho, dneska v 7 hodin večer. A teď už další kámen.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Rádio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, no a teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau spineři.
0: Dneska máme 15. září, svátek ano. Slaví Jolana ano. A mimo to je taky Mezinárodní den míru, tak doufám, že jste všichni v míru.
1: Já jsem na tebe ukazoval dvě Včka, všiml jsi?
0: Jo, všimnul jsem si.
1: Ty jo, aniž bych věděl o tom, jaký je Mezinárodní den.
0: Jsi v míru?
1: S kým?
0: No já nevím.
1: Sám se sebou?
0: Sám se sebou třeba?
1: Asi jo, i když sám se sebou občas válčím teda.
0: Není
1: hlavně
0: se.
1: Ráno teda.
0: No tak to...
1: Tyjo, to je válka vždycky ráno vstát z té postele, to je teda peklo.
0: Ráno to je největší teda nemír.
1: Občas prohrávám, Jirko. Občas těžce prohrávám.
0: No tak dneska, teď už to nezachráníte to vstávání, možná vy z vás, co stáváte ve 4 hodiny, tak možná ještě můžete pomyslet na to, že je dneska Mezinárodní den míru, že dneska to můžete třeba vzít druhou nohou.
1: Třeba jo, levou.
0: Vstáváš vždycky stejnou nohou z postele?
1: Já vůbec nevím, Jirko. Já se vždycky objevím před zrcadlem v koupelně a jsem jako, že tyjo.
0: Co tady dělám?
1: Yes, jsem tady, let's go. A jednou se mi zdál sen, normálně, a to bylo hrozný. Zdál se mi sen o tom, že jsem normálně jako vstal, vyčistil si zuby, zabil si batoh, šel jsem do školy, to bylo ještě na střední, a pak jsem se probudil. A já byl fakt naštvaný, protože všechno to musíš udělat znova.
0: Všechno už bylo ready.
1: Ano, vlastně. Všechno už bylo ready, já už byl připravený psychicky, že jdu do školy, ne, já jsem se probudil a zase vyčistit zuby, zabalit si batoh, oblíct se a vyrazit do té školy. Jako kdybych stal po třetí, tak já už bych v té posteli zůstal.
0: Tak velký ponaučení pro vás všechny spinery, až zítra vstanete a budete už třeba na cestě do práce. Radši se štítněte. Možná ještě spíte.
1: Možná jo.
0: Tak Máro, co dneska budete řešit v Čilu?
1: Hele, rychlá otázka na tebe. Kdyby se směl přestěhovat do jakéhokoliv státu v Evropě, jaký by to byl? Co by ses vybral za stát?
0: Vybral by jsem si Dánsko.
1: Dánsko, ok. Typoval jsem, že řekneš Švýcarsko, to taky spousta Čechů podle mě říká. Tak já řeknu spinnerům, proč Švýcarsko možná není úplně tak ideální stát pro nás, pro Čechy?
0: Ok, je tam draho?
1: No to samozřejmě taky. Nejen to.
0: To je ten hlavní důvod, proč já bych tam nejel třeba.
1: No je to něco, co se týká hub.
0: Hub. No tak na to si tady musíme počkat s Márou, všichni mykologové určitě teď už strží ouška. Každopádně, než sem Máru ale pustím, tak se podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 22 stupňů, je tam skoro jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, no a dost podobně to bude vypadat i zítra. Zítra tady maxima vidím na 25 stupních. Tak užívej pohodovej zbytek dne s Márou, potom samozřejmě taky s Aničkou Oravcovou a slyšíme se zase zítra. Jirka, Rádio Spin. Peace.
2: Spin Radio. Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Doražte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garanci výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz. Když jsem moc, tak pojď ke mně blíž.

Čola Spinu, s tebou Mára, máme úterý 15. září, svátek dneska slaví Jolana, to je velmi krásný jméno, ale vůbec nikoho takovýhleho neznám, pokud ty jo, nezapomeň popřát, Jolaně to určitě udělá radost. No, ale tobě neudělá radost Švýcarsko, dneska se podíváme do Švýcarska, protože já jsem to vždycky bral, ano, tady ta země je skvělá, dokonalá, prostě všechno super, ano, je tam draho, ale zase si tam hodně vyděláš. No, není to úplně ideální země, hlavně pro nás Čechy je to teda opravdu nepříjemná záležitost, tak za chvilku to probereme. Nebo taky, že když nepůjdeš do školy, tak nejen, že budeš mít problém doma, ale i tví rodiče můžou mít problém. To se teďka vyzkoušela jedna holčina, protože její rodiče si můžou jít sednout na 2 roky, a to je fakt real. A samozřejmě krom tohohle dáme taky treky na přání, ne? Jak bývá zvykem v Čilu na Spinu. Takže můžeš objednávat do naší mobilní aplikace Rádia Spin nebo taky volat naše číslo 210 32 30 30. S tebou Mára, posloucháš Rádio Spin.

0: Fajn ráno na rádiu Spin.
1: Mám pro vás jednu šokující zprávu a myslím si, že je čas jít s tím ven, ať to víte úplně všichni. Za 100 dní jsou Vánoce! No tak co probírat jinýho, než to, co byste si přáli za dárky k Vánocům, že jo? Protože i to je samozřejmě tady ve Spin ránu důležitý.
2: Hele, já si každý rok přeju to samý. Klid, rodinu a měkký dárek.
1: Měkký dárek, a jaký ideálně? Trenýrky nebo ponožky?
2: Hele, cokoliv, jako co se týče oblečení.
1: No tak bez nových neděravých trenek by to samozřejmě další rok nešlo, že jo?
3: Já jsem chtěl se k Vánocům moc dát skateboard.
1: Už jsi na nějakým jezdil?
3: Jo, jezdil, ale se umím skateboardu, ale bučil mi ho kámoši.
1: No tak Lukáši, doufám, že Ježíšek dneska ráno poslouchal.
4: Dobré ráno, dole, tehři, hele, tak mě by to bylo určitě nový auto, ale tak si budem, že jo? Už to vidím, že se zase budu muset zadlužit sám.
1: Rudo, jedno takové doporučení, nech třeba někdy taky zadlužit Ježíška.
5: Letos si přeju, aby se mi podařilo prodat barák, aby si ode mě někdo koupil barák, co jsem koupil minulý Vánoce.
1: No gumo, hele, třeba se ti někdo ozve, ale takhle. Já bych ten barák fakt jako bral, já bych ho bral všema deseti, ale víš, jak to je.
6: Jedna kapsa prázdná, druhá vysýpaná v truhlici pár pavouků a taky neúroda, bože, ta neúroda.
1: No a do toho ještě 50 korun za litr benzínu. Bohužel, hele, už je toho prostě hodně. No tak jo, užívejte zbytek úterý, no a my se společně slyšíme zase zítra ráno mezi 6 a 9 ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hasl. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to víc se ti musí vracet. Někomu

Ladíš Radio Spin, s tebou Mára, a pro spoustu Čechů je Švýcarsko takovej zlatý ráj. Jo, příroda, vysoký platy, neutralita, čistota, ekonomika, hory, všechno nádherný, prostě taková zlatá kaplička. Jenže, co když ti řeknu, že Švýcarsko je tak trochu prohnilý? No, že to vůbec není tak jako krásný národ, jak se může zdát. A že proti nám Čechům je tam zákon, který je teda hodně rasistický. Jako přímo na nás, na Čechy, to teda není nic hezkýho. Případ z minulého týdne, nějaký Italové nazbírali ve Švýcarsku asi 30 kg hub. Dobře, na takovouhle malou zemi je to docela dost. Ale on je tam dokonce zákon, že maximálně na den si můžeš nazbírat jenom 3 kila. Jenom 3 kila, tak to by na průměrného Čecha vůbec nestačilo, protože tady v Česku je to jeden z největších koníčků. Chápeš to? Prostě Češi jsou houbaři. A ve Švýcarsku je to skoro nelegální, protože řekni mi, kdo si přinese míň jak 3 kila na smaženici? No nikdo. Nikdo. Češi minimálně 15 kilo, dva košíky a pak rovnou smaženice. Já ještě teda přemýšlím, teďka jsem ještě četl ten článek a říkám si, ty, ale jste nějak divný, 30 kilo hub, a co se stalo s tím zbytkem? Jako to jim asi 3 kila nechali a zbytek si nechali, tak co těch 27? No, jedna jediná pozitivní zpráva, tak oni to odevzdali důchodcům, do důchodňáků. Ano, švýcarská policie takhle přišla, tak tady máte dárek. Tak jestli Italové sbírali lisohlávky, no, tak to bude hodně zajímavý večer.

Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D1, 194. směrem na Ostravu, neprůjezdný pravejízdní pruh, čekáš kolem 20 minut. Jinak ostatní dálniční tahy vypadají docela v cajku, co se týká regionu. Uzavírka je na silnici číslo 7 směrem do Slanýho. Začíná se to tady štosovat od 15. kilometru, zhruba na 20 minut. Je zajištěná i objízdná trasa, ale je to obousměrný. Teďka tady na to koukám, takže počítej se s větším zdržením. Crash je v Plzni na Zábělský, bouralo se taky na silnici 37, konkrétně 35. kilák z Pardubic směrem do Hradce Králové, takže na to určitě bacha. Jinak regiony taky docela v cajku, hlavní město, tady je čerstvá nehoda na Pražském okruhu, 20. kilák směr D1, trošku se to tady štosuje, zhruba na nějakých 15 minut. Ještě koukám, že červeně svítí spojovací, Povltavská a taky v Holešovičkách. Jižní spojka najede ideálně na Průmyslovku, zhruba od Krče a před Barandákem to taky vázne. Počkáš si taky ještě na Nuseláku, Patočková, taky Kulaťák v Dejvicích. Ode mě z dopravy všechno, kdyby jsi měl info ze silnic 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka. Automotospin.

0: Radio Spin, s tebou Mára, 15. září, za chvilku 4:45, takže ideální čas na to zahrát si track podle tebe, jak jsem sliboval, buď hraju z našeho čísla, nebo z naší mobilní aplikace, kam přistála voiceovka od Tomáše.
1: Ahoj, jmenuji se Tomáš, puste tam prosím Už to bál, mám teď tady brigádu v CBD shopu, takže Už to bál od Kokomana BB.

0: Za všechno může čas, tak za všechno může čas i v následujícím případě, a to taky důkaz našeho krásného justičního systému. Musíme se totiž podívat až do Litoměřic. Tam studentka totiž zmeškala na základce 791 hodin. Já jsem tuhle tematiku udělal za tebe, protože průměrně na základce máš denně mezi 4-6 hodiny, takže dejme tomu, že průměrně 5 vyučovacích hodin denně. Což znamená, že mimo školu byla 158 dní a za rok těch vyučovacích hodin je průměrně 190. Takže zameškala zhruba 83%. Zhruba, jo. No a teďka, co to všechno znamená? No znamená to to, že její rodiče si pravděpodobně na 2 roky sednou do chládku. Jo, slyšíš správně, když tvoje dítě totiž nebude chodit do školy, znamená to, že si zanedbal výchovu dítěte a za to hrozí 2 roky. Takže za znásilnění podmínka, za týrání zvířat taky podmínka, ale za to, že tvoje dítě nechodí do školy, 2 roky. Hele, já to vůbec nechci jako zlehčovat, jo, chodit do školy se prostě má. Ale tohle mi přijde teda velký extrém. Budu to schválně sledovat, ten případ, a jsem zvědavý, jak to dopadne. Za chvilku rap DNA tady na rádiu Spin, tak doufám, že seš na to ready. Ještě se společně podíváme na to, jak je venku. Aktuálně 23 stupňů, dneska je hodně příjemně, byl jsem jenom v košili a i tak mi bylo docela vedro. Večer to spadne na 14, zítra dokonce 25, bude ale polojasno a pak by večer mělo začít pršet a teploty se stáhnou ve čtvrtek na nějakých 20 stupňů. S tebou Mára, Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Zbrašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: DNA Repu na rádiu Spin.
1: Rap DNA s tebou Mára, chill na Spinu a po pátý hodině vždycky startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsem ti pouštěl tady kytarovej základ. Bylo to trošku náročnější, ale nakonec si Paulieho G poznal a taky si poznal jeho track Nic víc, o který se postaral i třeba DJ Vich.
2: Trochu sebec já vím, trochu trouble mám s tím, ale nakonec prim hey, nám jdeme makat tyto hec, chceme víc, takže konec prázdnin.
1: No a dneska mám pro tebe opět pouze kytarový základ, který je ale hodně odlišný. Myslím si, že to půjde poznat skoro hnedka. A jsem zvědavý, jestli ti to bude stačit. Jestli poznáš interpreta i název tracku. Nebudu to dlouho zdržovat a jdem se do toho pustit. Takhle to dneska zní. No, jsem na tebe zvědavý. Tím, že je dneska úterý, tak ti to pustím ještě jednou. Tak co? Kdo dneska bude jako první?
0: Poznal jsi? Dej vědět! Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.

0: Dáváš Rap DNA s tebou Mára 17.17, no a dneska máš za úkol poznat track podle tohodle kytarového základu. No a zatím seš na tom hodně dobře, protože odpovědi chodí a i správný, to už můžu prozradit. Tak uvidíme, jestli se k tomu dopádí i někdo další, protože třeba ještě nemáš úplně jasno, třeba mi sem před chvilkou volal Kuba.
1: No, napadá mě, jestli to nebyl Marpo.
0: No, Marpo to je. Marpo to skutečně je, ale ještě název toho tracku Kuba ještě úplně nemá. Jako správně, jo, nevěděl, takže já mu ještě trošku napovím, a to třeba tím, z jakýho je to roku, protože to si myslím si, že by mohlo hodně pomoct. Takže tady ten track, který dneska hledáš, je z roku, který je 9 let starý. Trošku napínám, ne? A je to teda samozřejmě z roku 2017. Je to taky samozřejmě éra, kdy Marpo už tak jako přesedlal od toho takového toho tvrdšího rapu ke country. Takže dneska hledáš country track od Marpa. Tak jsem zvědavej, jestli ještě nějaký odpovědi přistanou, já ti ještě jednou hodím ten kytarový základ. No a jsem zvědavej, jestli se Kuba třeba ještě ozve.
2: Postal se, dej vědět, apka Rádia Spin, nebo telefon 210 32 30 30.

0: Rap DNA s tebou Mára za chvilku 17:30. Tak to znamená, že si jdeme rozlousknout a taky odhalit dnešní sample. Takhle zněl kytarový základ, který si měl uhádnout. Dýchá! No a samozřejmě odpovědi naštěstí se dostavili a docela ve velkým. Rudolf.
1: Parpo, Dead Man Walking.
0: Funny.
2: Čau, hele, je to Dead Man Walking.
0: David.
3: No, čau, Máro, tady David. Hele, je to Dead Man Walking. Celkově Marpa poslouchám jenom na rádiu Spin, protože jinak se to moc nebaví, ale když slunce zapadá.
0: Pepajs.
4: Ahoj Mára, zdravím všechny spinery, takže dnešní rap DNA je Marpo Dead Man Walking.
0: Viktor.
5: Marpo Dead Man Walking. Vborně, mám to jako zvonění na telefonu.
0: No dokonce zvonění na telefonu, tak to byla dneska velká pohoda. A co Roman?
6: Krásné odpoledne, Máro Spinneři, tady Roman. Hele, tak krásný kytelový solo bych osobně přisoudil Marpovi a Dead Man Walking. Tak uvidíme, jak moc jsme blízko daleko. Mějte se všichni nádherně a díky Máro za všechno. Čau.
0: Já myslím, že jste to trefili úplně přesně. Walmart people, alligators, fucking mud trucking, baby, all kinds of shit. Yeehaw! Zapadá! Ano, samozřejmě, je to tady ten naprosto skvělý single, který tak trochu odpálil úplně celou Marpovu country music session, která trvá do dneška. Je takovej podle mě jeden z mála zastánců toho opravdu country světa tady u nás, který i dokonce odjížděl natáčet do Ameriky, do Nevady a podle toho to i tak zní. Za chvilku si tady ten banger pustíme, dneska to byla čistě pánská volenka, protože opravdu jenom pánové dneska hádali, ale moc děkuju za to, bylo to super, zítra budeme pokračovat. Teďka ale... Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice a to D1. Tady je nehoda u Brna, 194. směrem Ostrava. Neprůjezdnej pravojízdní pruh, kolony na 10 minut. Jinak ostatní dálniční tahy jsou v pohodě. Když se koukám do Plzně, tak tady se odklízí nehoda v ulici Zábělská. Ještě se podívám na silnici číslo 7. Tady byla velká nepříjemná nehoda na 23. kiláku a je to tady uzavřený. Takže pokud jedeš do Slaného, budeš to muset objet, ale objízdní trasy jsou prej zařízený. Hlavní město, tady je nehoda na Spořilovský, je to těsně před nájezdem na jižní spojku. Bouralo se taky na Kolbenový, červeně to svítí skoro všude. Průmyslovka, Štěrbohovská a jižní spojka směrem na Průmyslovku. Počkáš si taky na Povltavský, v Holešovičkách spojovací, Nuseláš směrem do centra, Dobříská na 5 minut a Pražský okruh 23. kilák směr D1 kolem 10 a 15. kilák směr Ruzeň kolem 5. Ode mě z dopravy všechno a za malou chvilku Marpo Dead Man Walking. Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin Radio.

0: Posloucháš Radio Spin s tebou Mára, 15. září, úterý, svátek dneska slaví Jolana. No a teďka startuje hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe. Já jsem tady před chvilkou říkal, že si můžeš objednat úplně cokoliv. Klidně Krištofa se Sergejem, no, co se nestalo, vozvali se mi skvělí kamarádi Val, Jakub a Sam, tak asi už můžeš trošku tipovat, co si objednali.
1: Čauky Máro, tady Val.
2: Já tady... A tady Kuba. A tady Sam.
1: A Kuba, prostě... On strašně miluje Krištofa a
2: já mrzí
1: ho, že vůbec nehrajete na Spinu a já zase mám ráda Sergeje, tak nemohl bys nám pustit tu jejich společnou pecku?
2: My si to tak moc chtěl.
3: My si to pustíme možná na sadbě, ale ona se nejdřív musí rozejít.
0: Takže takový kamarády já mám, úplně skvělý, miluju je a samozřejmě... Movie Stars, já jsem ten track vlastně ještě ani neslyšel. Jako slyšel jsem začátek, to mi stačilo, tak si ho dáme čelej, dobře, jsem na to sám zvědavej. Zahrou taky Davidovi.
4: Jo, od čísuce bych si dal drik. Bylo by to pro tebe do studia a pro všechny za volantem, protože až to trošku sype v tom.
0: Jo, tak Jesus se budu taky potřebovat po tomhle tracku Movie Stars. A co ještě Jakubovi?
5: Izomandias, rodinej typ, jo. Pro všechny spinnery a pro všechny spadníky.
0: OK, takže ještě do třetice, jeden Izo, to je první trojka, která tady bude hrát o česti. Jaký další tracky budu hrát, to je na tobě. Ale Krištofa už máme vyplejtvanýho, jo, ok? Nemůžu hrát dvakrát v hodině, takže cokoliv jinýho dalšího klidně zahraju, objednávej do apky nebo naše číslo. Ještě se spolu podíváme na počasí. Aktuálně 22 stupňů, začne se za chvilku ochlazovat, to na nějakých 14. Zítra 25, polojasno, skoro celý den, ale ve čtvrtek už se nám zase začne ochlazovat. S tebou Mára, startuje hoďka, kdy hraju jenom podle tebe.
6: Spin Radio.
7: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
8: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
9: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
10: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
11: Přemýšlíte o studiu v Americe? Setkejte se zástupci amerických univerzit na veletrhu Education USA, který se koná 19. září. Doražte do kampusu Hybernská v Praze mezi 10. a 13. hodinou. Více na educationusa.cz. Vstup je zdarma.

0: 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Říká mi kotě, jsem rodinej typ. Na prvním místě krůne ty. Na prvním místě klik. Kloď a lita mi krvi nemůžu zradit. Asi jsem rodinej typ.
2: Yeah.
1: Asi jsem rodinej typ.
2: Když odešel fotr, tak jediný, co jsem chtěl, bylo, že ulehčit mámě. Naposledy jsem ho viděl u soudu.

0: podle tebe.
1: Hraju přesně podle tebe a to úplně celou hodinu. Máme 8 minut po 6. úterý, svátek dneska slaví Jolana. Už máme za sebou první tři tracky na přání, tak se jdeme podívat rovnou na další tři. Budu hrát Martině.
2: Ahoj, prosím tě, já mám takovou prosbičku. Já bych chtěla nechat zahrát pro Davida písničku Chodníky od Restap a Polygaranta a vlastně všem, kdo poslouchá. Přeju hezký večer. Ahoj, Martina.
1: Díky moc, Martino. No, hráli jsme tady ze začátku Krištofa a Sergeje, hodně zajímavý kombo, tak na to rovnou reagoval Štěpis.
3: Zdravíčko do studia, tady Štěpis. No, když už tady vybrali Barakudu s Krištofem, tak bychom tam mohli hodit ještě druhé bizární kombo poslední doby. A to Kelina s Dolarem. Ani nevím, jak se ten track jmenuje, ale to jsou jako komba, které mi zůstaly v hlavě, co se men týče, takže tak. Zdravím všechny a zatím čau.
1: No tak Štěpisi, track Kelina a Dolara, tak ten je moc dobře znám, třeba Tobiášovi.
4: No, já bych si chtěl nechat pustit Superstar od Kelina pro všechny kurýry, protože sám jsem volťák a tak.
1: No tak jo, takže pro kurýry budeme posílat Superstar, no a do třetice to bude Ondřej.
5: Čau spíháci, tady Ondra. Dneska bych poprosil zahrát Balance od Maniaka Kemira a bude to pro všechny, co poslouchají, co taky jedou z práce domů jako já. Pro má radost a mějte se krásně, ahoj.
1: Díky moc, Ondro, tak užívej potom doma zasloužený odpočinek, no a další tracky objednávej do naší mobilní apky nebo na naše číslo Radio Spin.

0: podle tebe.
1: Čo na spinu, s tebou Mára a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, pokračuje a jdem se vrhnout na další tři traky. Jeden z toho poletí až do Egypta.
2: Čo Máro, můžu tě poprosit, prosím tě, o jednoho dolara a Ektora a rest in peace pro mě do Egypta a pro tebe do studia, pro všechny spiňáky. Díky moc. Čau.
1: Díky moc, Jirko, tak rest in peace nás čeká už za malou chvilku, zahraju taky Zuzce.
3: Ahoj, prosím zahrát od Hartrika Bandolero, jenom pro Samču, že na něj myslíme, díky.
1: Budeme hrát Samčovi a do třetice Daveovi.
4: Tak asi od Sixty Nine Zuba, tak mě jí.
1: Dobře, tak tobě, jí, tvé přítelkyni nebo manželce, nevím, v jakém jste ještě stavu. Každopádně to, že budeme hrát Sixty Nine, je naprosto jasný, jistý a už je v playlistu. Každopádně, jak jsem slíbil Jirkovi, nejdřív se podíváme do Egypta, Dolar, Ektor a jejich Rest in Peace.
5: Dvě pade na krku, boty jsou Gucci, koupu se mi skokali hoří v brku, píš na telegramy, tři jsou na rohu, na kapse to zně milion korun. Dvojky litry, bůry, zahojili noční můry, zimíš, kam se závidí, furulej, drt, ten čin cvítí, zima.

Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnici a to konkrétně D1, tady je čerstvá nehoda na 20. kiláku směrem do Brna. Je to nehoda dvou kamionů a neprůjezdnej střední jízdní pruh. Vůbec nevím, co se tam stalo, každopádně dávej tam bacha a ty kolony se můžou samozřejmě zvětšovat. Co se týká regionu, tak ty jsou v cajku, opravdu jsem to všechno prošel, ale nenašel jsem žádnou větší nehodu ani kolonu, takže se přesunu do Prahy, kde je hnedka několik nehod, třeba na Olšanský, boural se taky na Sokolský, což je hnedka užitný. A taky na Pražském okruhu, exit 23, směr D1 a ještě je tady crash na spojovací. Kde si počkáš nejvíc, tak je aktuálně průmyslovka kolem 10 minut směrem na jižní spojku, zasekáno taky na Pražském okruhu, 23. kilák směr Ruzeň a 15. kilák směr Ruzeň kolem 15 minut a 21. směr D1 kolem 5. Ode mě z dopravy je to všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo, kam taky můžeš objednávat tracky na přání. Protože za chvilku budeme hrát další 3 tracky jenom podle tebe. Automotospin.

0: podle tebe.
1: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, přesně 6:30, to znamená, že jsme v půlce, v hodině, kdy hraju jenom podle tebe. Ještě určitě několik tracků stihneme, teďka tady pro tebe mám připravený dva a pak je playlist zase volnej na tvoje přání, takže můžeš posílat voiceovky do apky, případně zkoušet volat 210 32 30 30. Budu rád pro Klaudy.
2: Tak já bych prosila, kdo od Robina Zuta.
1: Dobře, takže kdo Robin Zut, Buka a zahraju taky Lukášovi. Čau Spine, pust tam prosím Sunset od PTK. Takže ještě jedno kombo, Separ, Patrik, Sunset je v playlistu. Radio Spin, s tebou Mára.

0: podle tebe.
1: Ladíš Radio Spin, s tebou Mára, dohrál nám teďka Kellyn a taky Bulhar, jejich Balkán Paradise. Tady ten track byl od Tomáše.
2: Od Kellyna a od Bulhara, svojí přítelkyni.
1: Takže přítelkyni jsme splnili přání, poslali jsme jednu balkánskou Paradise. No a ještě mám volno na pár tvých tracků a začneme teďka Jarkou.
3: Tak prosím tě, buď tak hodný a pusť mu tam něco od Tupeka, jo, a bude to pro Míšu a pro Ríšu.
1: Dobře, Míša, Ríša, jedno Changes od Tupaka, jeden nesmrtelný track, který prostě můžu zahrát kdykoliv a je to pecka. Tak užívej Radio Spin, s tebou Mára a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, se pomalu blíží ke konci.

0: Komára a Chill na Spinu pomalu, ale jistě končí. Dneska už je to ode mě všechno. Každopádně nemusíš zoufat, protože od 8 tady bude Anička Oravcová se svým pořadem Street Cypher, jako každý úterý, kde se s tebou vždycky podívá trošku do historie rapu, taky na nový tracky a zaměří se třeba na nějakého umělce, případně nějakou umělkyni. Takže to tě čeká dneska od 8 hodin večer, takže ještě, jestli budeš v práci, tak určitě nalaď. Každopádně, jak už jsem říkal, ode mě to dneska všechno. My se zítra uslyšíme zase klasicky od 4 do 7. A mně nezbývá nic jiného, než se ještě společně podívat na počasí. Aktuálně je venku 19 stupňů, plus minus pár stupňů, večer nám to spadne až na 14, zítra čekají, že bude poměrně teplo, 25 a polojasno, každopádně večer by mělo sprchnout a od zítř, od čtvrtka se budou teploty držet kolem 20 stupňů. To byl Mára, těším se na tebe zase zítra, ahoj.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Ahoj, tady Alex Šupinič, posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Mám pro vás jednu šokující zprávu a myslím si, že je čas jít s tím ven, ať to víte úplně všichni. Za 100 dní jsou Vánoce! No tak co probírat jinýho, než to, co byste si přáli za dárky k Vánocům, že jo? Protože i to je samozřejmě tady ve Spin ránu důležitý.
2: Hele, já si každý rok přeju to samý. Klid, rodinu a měkký dárek.
1: Měkký dárek, a jaký ideálně? Trenýrky nebo ponožky?
2: Hele, cokoliv, jako co se týče oblečení.
1: No tak bez nových neděravých trenek by to samozřejmě další rok nešlo, že jo?
3: Já jsem chtěl se k Vánocům moc dát skateboard.
1: Už jsi na nějakým jezdil?
3: Jo, jezdil, ale se umím skateboardu, ale bučil mi ho kámoši.
1: No tak Lukáši, doufám, že Ježíšek dneska ráno poslouchal.
4: Dobré ráno, dové peři, hele, tak mě by to bylo určitě nový auto, no, ale tak si budem, že jo? Už to vidím, že se zase budu muset nadložit sám.
1: Rudo, jedno takové doporučení, nech třeba někdy taky zadlužit Ježíška.
5: Letos si přeju, aby se mi podařilo prodat barák, aby si ode mě někdo koupil barák, co jsem koupil minulý Vánoce.
1: No gumo, hele, třeba se ti někdo ozve, ale takhle. Já bych ten barák fakt jako bral, já bych ho bral všema deseti, ale víš, jak to je.
6: Jedna kapsa prázdná, druhá vysýpaná v truhlici pár pavouků a taky neúroda, bože, ta neúroda.
1: No a do toho ještě 50 korun za litr benzínu. Bohužel, hele, už je toho prostě hodně. No tak jo, užívejte zbytek úterý, no a my se společně slyšíme zase zítra ráno mezi 6 a 9 ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na rádiu Spin.

Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

deseti vole možná, teď se mi sedí mega pohodlně, už maj smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vylováš tvrd, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co neudělá hudba, to

0: tomu, že se vidějí mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown.
1: Radio Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Je úterý něco po osmé a to znamená, že začíná Street Cypher, pravidelný žánrový pořad v éteru Rádia Spin, který ti přináším já, Anička. A jako vždy ti budu dělat společnost až do 11 večer. No a co všechno nás čeká dneska? Takže hlavní téma, probereme diskografii, zásadní tracky, které buď to napsal, naspíval nebo produkoval Kenneth Babyface Edmonds, jedna z velkých legend R&B scény, i když teda píše skladby a produkuje i pro pop a rock a další kategorie, ale nás dneska bude zajímat zejména to R&Bčko. No a s tím souvisí i naše pravidelní rubrika listování rapem, protože tam probereme skladbu od Bobbyho Browna Humping Around z roku 92, což je Babyfaceův jeden z prvních velkých hitů, takže to odstartujeme v 90. Dneska to bude hodně nostalgický. No a samozřejmě bude i deska týdne. Ta bude taky R&B. Janae Aiko vydala nový projekt, který se jmenuje West Side Whimsy, takže z toho ti zahraju vždycky před celou jednu skladbu. Takže na to se taky můžeš těšit. No a jako vždy si zahrajeme nové skladby, pozvu tě na koncert Arrested Development a také se zmíním o nejnovější kontroverzi, o které všichni teď mluví, Pink versus Macklemore versus Ed Sheeran, takže to bude taky můj rantík taky později, protože to je důležité z hlediska hudby a politiky a to nás zajímá. Takže na tohle všechno se dneska můžeš těšit, na novinku, kterou tady pro tebe mám, je single, který jsem už pouštěla, ale teďko má novou verzi, Fat Mwikwe, což je manželka Toby Mwikwe, udělala skladbu Queen a teďko si přizvala k tomu i Tier Wack a to je jejich společná nová verze skladby Queen. Posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Watch me get rich.
1: Duck, duck, go, go, go,
2: go. Listování repem s Aničkou Oravcovou na Rádiu Spin.
3: Americký zpěvák, textař, tanečník a rapper Bobby Brown je také známý jako průkopník stylu New Jack Swing, což je kombinace hip-hopu a R&B. Bobby Brown založil skupinu New Edition v roce 1980, když mu bylo teprve 12 let. Mezi největší hity této skupiny patří například skladba Candy Girl z roku 83. Sólovou kariéru začal Bobby Brown v roce 86. Nejúspěšnějším singlem z této doby je skladba Humpin' Around z alba Bobby z roku 92. Track se měl původně jmenovat Fuckin' Around, ale jelikož bylo cílem dostat skladbu i do rádií, bylo nutné zvolit jemnější termín. Slangový výraz Humpin' v podstatě znamená mít sex. No a text této skladby je o tom, že pokud někoho miluješ, nesmíš je neustále podezírat, že tě někde podvádějí. Nic takového se rozhodně neděje, nehledě na to, co říkají kamarádi. To je poněkud ironické, jelikož se říká, že Bobby Brown nebyl úplně věrný, zejména první manželce Whitney Houston. Nicméně track Humpin' Around získal i nominaci na cenu Grammy, a to v kategorii nejlepší R&B zpěvák.
2: Listování repem. Anička Oravcová o trecích a interpretech, kteří položili základy světového hip-hopu.

0: Radio Spin.
1: Anička Oravcová a Street Cypher.
2: Anička za mikrofonem a to samozřejmě byly Boyz II Men a jejich megahit End of the Road z roku 92 k soundtracku filmu Boomerang. Tahle skladba se natáčela ve Filadelfii a zrovna Boyz II Men byli na turné a měli přesně jeden den volna a tak šli do studia, kde byl LA Reid a Babyface, který už v tu dobu založili LA Face Records. No a bylo to také poprvé, kdy potkali skupinu Boyz II Men. A producenti většinou dávají jako direction svým interpretům, jak si představují, že ta skladba by měla znít. Ale Babyface nechal volnou ruku tady klukům a prostě nikdy netušili, že to bude tak velký hit. Babyface vzpomíná na, teda LA Reid konkrétně vzpomínal na tuhle dobu, jakože vlastně napsali tu skladbu a už tak nějak cítili, že bude pro Boyz II Men předtím, než potkali Boyz II Men. Takže dneska se bavíme takhle o Kenneth a Babyface Edmonds, což je jeden z největších důležitých R&B producentů. Píše texty nejen pro R&B umělce, taky například i pro Ariana Grande, Justina Biebera nebo Madonu, tu si dneska ještě zahrajem. No a proč se o něm bavíme, tak za svou kariéru a první, protože je taky zpěvák a první album vydal už v roce 1986, takže 40 let na scéně, má 26 hitů na prvním místě, má 13 Grammy, včetně několika ocenění producent roku. Samozřejmě je v síni slávy Songwriters Hall of Fame, má svoji hvězdu na Hollywood Walk of Fame a no a další samozřejmě accolades, jeden z autorů textu When You Believe, což je skladba od Whitney Houston a Mariah Carey, která vyhrála Oscara, takže docela hodně cen má takhle. No a my to dneska probereme celou jeho kariéru a největší hity a ten další z roku 93, to je Tevin Campbell, Can We Talk, to je taky strašně velká nostalgie, zejména pro starší mileniály. Takže posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.
1: Dneska to budeme mít tak trochu zaměřený na tragický love songy, jak to vypadá. Toni Braxton z jejího prvního debutového alba z roku 1993, Breathe Again. To dnes si pamatuju. Ten videoklip je černobílý, Toni Braxton tam má svadební šaty a poběhuje tam v takový ty maze, jak máš bludiště udělaný z křovu. Takže to je celý videoklip. Každopádně skladba, kterou napsal Babyface, což je dnes hlavní téma, také produkoval celé její první album. No a jak jsem říkala, tak Babyface nepracoval jenom s R&B hvězdami, občas i s nějakými rapery, to ještě přijde, ale pracoval například i s Madonou, a to konkrétně v roku 94, kdy Madonna se rozhodla, že teda chce trošku sklidnit hormon a nedělat prostě tak otevřeně sexuální věci a udělat i nějakou pěknou baladu, a oslovila právě Babyface na základě skladby, kterou on vydal When Can I See You, a tak se rozhodli, že budou spolupracovat a spolu napsali skladbu Take a Bow, která byla pak 7 týdnů na prvním místě Billboard Hot 100. No a Babyface do té doby hodně pracoval jako s synťákama, prostě uměl na gitaru, umí na klavír, sám zpívá, ale ona ho právě tak trochu challengeovala, aby prostě zapojili i orchestr, jako celý živý orchestr do produkce tady tyhle skladby. No a k tomu teda na tom refrénu uslyšíš, teda pokud rozpoznáš Babyfaceův hlas, že vlastně přidal i ty svý vokály na tom refrénu, a to dělá strašně moc. Mně se vlastně v podstatě Babyfaceový skladby líbí. Jednak to už dokážu poznat, která je asi jeho skladba, protože většinou je to o lásce. Ale také, když právě přidává ty vokály na ty refrény, tak to má takový smooth touch a feeling, a vlastně Take a Bow je jedna ze skladeb, kterou mám doteď ráda. Už od toho roku 94. Ten videoklip si taky pamatuju, jak tam byl ten toreador, a ona tam byla taková strašně zamilovaná. No anyway, když seš down the rabbit hole, tak se podívej na YouTube tady tyhle videoklipy. Takže jdeme na to. Babyface, který spolu s Madonou napsali skladbu Take a Bow, a posílám ti to právě teď. Posloucháš Street Cypher na Rádiu Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: SWV a jejich All Night Long. To je skladba z soundtracku Waiting to Exhale, kterou celou produkoval Babyface. A jedna z mých oblíbených, já miluju ty R&B adlibs tam na konci. Ach, no. Anyway, čas na desku týdne, která taky z R&B koutku Janae Aiko vydala novou desku. Je to pár dní, jmenuje se to Westside Whimsy. Je to dlouhá deska, jako dobrých 15 skladeb je tam, no a samozřejmě si přizvala nějaké rapery a myslím, byl to jako jasný bet, když jsem otevřela ten playlist, tak si říkám, já se vsadím, že tady je někde skladba s Kendrickem Lamarem a of course. A, takže jako první ti pošlu So Good, Janae Aiko a Kendrick Lamar. Deska týdne, posloucháš 3 Cypher na Radio Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Začala nám druhá hodina dnešního Street Cypheru, což je pravidelný žánrový pořad Véteru Rádia Spin, který ti přináším každý úterý, skoro každý úterý, občas vynechám, už od roku 2010. No a teď nám dorepoval Sky Zoo na produkci od Apollo Brown. Hear Me Out je třetí single z alba, který vyjde už za 10 dní, Luxury Tax. A to je vlastně třetí taková spolupráce tady těchto dvou umělců. Jdeme na nějaký samozřejmě hot topic. Všichni mluví o nedávném, je to pár hodin, co se to stalo. Začalo to všechno Macklemorem. Vlastně Pink, za všechno může Pink. Macklemore je teď, teda byl do nedávna na turné s Ed Sheeranem. A jako Macklemore je jeden z těch lidí, který vždycky vyjadří svůj názor a už vlastně minimálně 3 roky na svých koncertech zmiňuje Free Palestine a vlastně i další země, které, ve kterých probíhá různý konflikt a genocida. No a tak to udělal i na turné tady s Edem na jedné z velkých stadionů, no a Pink se cítila dotčena, takže to tak nějak jako proflákla na svých sockách. No a došlo to až do takové míry, že vlastně Ed řekl Macklemorovi, což je jeho kamarád, 13 let se kamarádi, že bohužel bude muset zrušit jeho part tohoto turné, ještě ho čeká 8 dalších vystoupení. A za vším je miliardář Kraft, který je samozřejmě také felý s Trumpem a s Netanyahu, který prostě přitlačil ke zdi tady manažery Eda a řekl, že prostě Macklemore nemůže být součástí tady toho. Takže to všechno nabralo mediální vlny a už se k tomu vyjádřil kde kdo, aspoň na mém algoritmu. A každopádně lze chápat obě strany. Oba jsou to umělci, kteří živí dalších megalidí, kteří jsou závislí na tom, jestli teda budou vystupovat nebo ne. Ed teda do značné míry je na tom líp než Macklemore. No a Ed vydal teď taky svůj statement na sockách, že vlastně chce zůstat neutrální, bohužel si vybral, jo, neutrální. Být apolitický je vlastně také politický akt. Já o tomhle přednáším, mám o tom celý kurz, jak politika souvisí s hudbou a chápu, že některý lidi se jdou jenom bavit a nechtějí zrovna myslet na to, že někde tam umírají děti. Tak to je jasný, že jo, ale také Macklemore se nikdy netajil svými postoji, takže i Ed mohl předpokládat, že kvůli tomu, že je na nějakém velkém stadionu a zrovna s Edem, tak nevyužije tady tuhle platformu k tomu, aby řekl message, že vlastně lidskost je potřeba podporovat a že měli bychom si být všichni rovní, co patří po Kongo, Afganistán a Palestinu taky. A mimo jiné, když už mluvíme o tom, kdo si vybírá jaký strany, tak Ed Sheeran se taky postavil za Ukrajinu, takže to není o tom, že by se nepostavil, ale je to o tom, za koho a kdy se postaví. A takže si zahrajeme teď od Macklemore skladba, která vyšla, myslím, 2 roky zpátky, možná to už je 3, jmenuje se to Hinds Hall. Je to samozřejmě také o problematice v Palestině a v Americe. No a pak také Rhapsody Pick a Side, protože je důležité vyprat si stranu. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Radio Spin.
1: Anička Oravcová a Street Cypher.
2: Tak vracíme se k našemu hlavnímu tématu, což je produkce, texty nebo songy, které připravil Kenneth Babyface Edmonds, jak jsem říkala, člověk, který má už 40 let kariéru rozjetou, strašně moc cen, dělá skvělé věci pořád, což je dobrý, že ho tady máme ještě stále. Jeho vlastně největším talentem, aspoň dle mého názoru, jsou love songy, které umí psát fakt krásně a z těch interpretů dokáže dostat to nejlepší. No a jedna z takových věc, se kterou Babyface úzce spolupracoval také na soundtracku k filmu Waiting to Exhale z roku 95, je Whitney Houston, napsal pro ní několik skladeb. No a vlastně, když začali pracovat na tom soundtracku spolu, tak Whitney nechtěla vůbec zpívat, že prostě nebude, bude jenom psát texty pro jiné umělce, který se tam nacházejí. No a pak nakonec teda se nechala přemluvit. A je tam několik skladeb, který Whitney Houston udělala, včetně Exhale, Šup, šup. Je to skladba, která nemá žádný refrén, v podstatě jenom šup, šup a rup, za chvíli si to zahrajeme a vlastně Whitney Houston si dělala srandu z Babyface, že konečně mu došly slova, protože na to nezbylo ani na ten refrén. Takže to ti posílám teď a dáme si hned poté Mary J. Blige na Gonna Cry, které taky k filmu Wait to Exhale, který celé produkoval Babyface a napsal valnou většinu textu. Posloucháš 3 Cypher na Radio Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Tak, Not Gonna Cry je skladba od Mary J. Blige ze soundtracku k filmu Waiting to Exhale a je celá napsaná na základě jedné z hlavních čtyř postav, co byla Angela Bassett, která tam představuje jako bohatou paní, která v podstatě svýmu manželovi pomohla ke kariéře, mají obrovský barák, všechno, co chtějí. No a pak její manžel oznámí, že ji opouští kvůli sekretářce. A takže Angela Bassett se naštve a podpálí, veme všechny jeho oblečení, dá to do auta a podpálí mi to auto a to je jedno z memes, který doteď používám nejvíc, jak prostě odchází za ní, je to hořící auto s tou cigaretou v ruce a burn this shit down. Ikonická scéna, ikonický monolog a nevěřím, že si to pamatuju po 30 letech. Samozřejmě, když mi bylo 15, tak jsem tady tuhle skladbu zpívala, jako kdybych měla za sebou 4 rozvody. No anyway, další skladba, kterou se tam hodně překvapená, že napsal a teda spolupracoval na textu a produkci. Je překvapivě skladba Why od skupiny 3T. Takže opět starší mileniálové si vzpomenou, že když byli slavní Backstreet Boys, tak byli i 3T, což byli synovci Michaela Jacksona. Tash, TJ a Tyrell, myslím. Tyrell, Tash a TJ. A oni vydali CDčko Brotherhood a jedna ze skladeb na tom CDčku, ta se jmenuje Why. No a na tom textu právě spolupracoval Babyface a také je tam na vokálech, na refrénu Michael Jackson. Takže strašná nostalgie, posílám ti to právě teď pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Street Cypher.
1: As Yet a jejich Last Night, to je další z velkých R&B hitů, ty harmonie. Rok 96. Já jsem se trošku přepočítala, protože jsem si neuvědomila, že tady všechny tyhle skladby z těch 90 mají kolem 5 minut, takže to úplně nevychází. Já tady mám ještě půlku playlistu, který dneska nestihnu. Ale nevadí. Každopádně bych se chtěla trošku přiblížit víc tomu hip-hopu, protože Babyface spolupracoval samozřejmě i s rappery. Jak jsem mluvila o jeho LA Face Records, kterým má z LA Reid, tak samozřejmě vytvořili celou kariéru interpretů jako TLC, Usher a Tony Braxton, ale také Outkast a Goodie Mob se právě dostali na scénu právě díky tomuhle labelu z roku 92. Je to teda Outkast, tam na tomhle labelu vydali první jejich album. No a příští týden se vlastně taky budeme povídat o Outkast, takže to sedí. No a As Yet je taky jedna z těch skupin, které LA Reid a Babyface dali takhle do síně slávy, minimálně se skladbou Last Night. No, nicméně, Babyface je tak jako zpěvák, nejen textař a producent. No a už v 86. vydal první album. Ale já chci zmínit to čtvrté album, to je z roku 96, tak ještě jsme pořád tam. To se jmenuje The Day. A tam jsou dvě konkrétní skladby, které jsou úžasné, a to je How Come How Long, to je ze Stevie Wonderem, to je skladba, která celá mluví o domácím násilí. Tam má ale 6 minut, to nestihneme. No a pak This Is For The Lover In You, na který Babyface spolupracoval s LL Cool J a Jody Watley, a výborný barevný videoklip, strašně mi baví i dnes, tak to je trošku toho hip-hopu spolu s tím R&B. Takže posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Rádio Spin.
1: Anička Oravcová a Street Cypher.
2: Tak to byl Jay-Z, na featu také Foxy Brown a Babyface, na refrénu skladba Always Be My Sunshine. No a jelikož máme pár minut před koncem druhé hodiny, tak je čas jít na druhou skladbu dnešní desky týdne, co je Janae Aiko a její website Whimsy, nový album. No a jelikož jsem se zaměřila na ty skladby, kde jsou zajímavé featy, tak jeden z nich je taky Larry June a jejich společný track se jmenuje Neighbors, takže ti to posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Tak začala nám třetí a poslední hodina dnešního Street Cypheru, což je pravidelný žánrový pořad Véteru Rádia Spin. Se mnou, já jsem Anička. Dneska nás ještě čeká hodinka a mám tady připravený další skladby od Babyface, který napsal, produkoval nebo naspíval. No a předtím samozřejmě novinky, tak Victoria Monet a její Juicy, ta vydává desku za 2 týdny. No a pak ty naši Pillow Fight, ta vydává desku 25. září pod názvem Popstar. A tak na to se samozřejmě těšíme. No a dneska jsem objevila zajímavý rapový skupiny z West Coastu, California Represent, takže si je teď pustíme a začneme Pactive a jejich Peace Sign. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: peace.
1: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
2: Tak zatím jsem, co jsem takhle scrollovala na Instagramu, tak jsem našla post, ve kterém bylo oznámeno, že Pharrell a Pusha T vytvořili novou značku kafe, který se jmenuje Grindin. A to je hilarious, protože samozřejmě Grindin je jedna z největších skladeb The Clips. Grinding ve slangu znamená tvrdě makat, ale samozřejmě, když chceš semlít kafe, tak ho musíš grind. Takže hilarious, fakt, že jo. Takže kluci jsou asi někde nejspíš v Paříži, vypadají dobře a bohatě a mají nové kafe. No a my se vracíme k dnešnímu hlavnímu tématu, což je produkce, texty a vůbec tvorba Babyface. No a tady to je přemostěný, protože Babyface spolupracoval také s The Neptunes, což byl Pharrell Williams a Chad Hugo. No a produkovali takhle pro něj skladbu, která se jmenuje There She Goes, a tu ti posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Babyface spolupracoval se skupinou TLC už od jejich prvního alba U to the TLC Tip a také Crazy Sexy Cool a také na 3D, což byla skladba Hands Up. No a já jsem, když jsem připravovala tenhle díl, tak mě to strašně bavilo, protože tohle jsou moje oblíbené skladby. Nicméně jsem také skládala podcast, který se jmenuje On That Note. Já vím, že dneska už má každý druhý člověk podcast. Každopádně to je podcast Sean Stockman, což je jeden člen Boyz II Men. Takže vždycky, když se sejdou jako dva lidi, kteří spolu už léta, desetiletí spolupracují, tak ten rozhovor má taky jiný ráz a jiné informace se tam dovíš, protože je daleko otevřenější. No a mluvili tam právě o Babyfaceovo dětství, protože víme o jeho kariéře, zpívá, hra na kytaru, také na klavír a produkuje a všechny tyhle věci, tak se ho ptal Sean právě, že jak se k tomu dostal. A bylo teda vtipný, že když byl Babyface malej, nebo jako na základní škole, tak strašně chtěl být členem sboru, ale tam ho nikdy nepřijali, právě asi možná, protože má tak vysoký hlas, nebo se tam nehodil, ale zkoušel to několikrát. A taky v jeho rodině bylo hodně hudby a jeho starší bratr byl právě v tom sboru a hrál na různý nástroje, takže vždycky se takhle Babyface snažil. No a zároveň mluvil o sobě, jako že byl strašně divný dítě, že moc toho nenamluvil, ale že se vyjadřoval právě těma texty, ty skladby, které psal v těch textech. No a vlastně, když vyjde na podium, takže je to něco, co se musel naučit, jak být performerem. A také, že to je tak ani ne alter ego, ale že prostě si tam dovolí nějaký jiný věci, než že prostě v tým soukromí životě je spíš takový klidnej, vyčilovaný a ve všech rozhovorech, já jsem tam neviděla, že by na někoho zvýšil někdy hlas Babyface, nebo byl značně rozrušen, prostě klídek, pianko, brýle a jedem. Takže doporučuji On That Note podcast, pokud tě zajímá historie různých hudebníků, ale on si tam zve například i stand-up komedy, účinkující a různě další věci, takže jeden ze zajímavých podcastů, který jsem nedávno objevila. No a samozřejmě Babyface spolupracoval skoro se všemi velkými jménami a také i s Beyoncé a Alicia Keys, takže teď si dáme nejdřív Broken Hearted Girl a pak That's When I Knew. Posloucháš Street Cypher na rádiu Spin.

0: Radio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: That's When I Knew, to je další skladba, kterou pomohl napsat i Babyface. No a doporučit také NPR Tiny Desk Concert, a tam měl Babyface svých 25 minut, kde samozřejmě zpíval skladby, které napsal pro jiné lidi. A měl tam s sebou i Shantae Moore, která zpívala ty vlastně ženské části, a Tank je tam taky. Docela zajímavý Tiny Desk. Je tam vidět, jak se z takového shy muže stane charismatický performer, protože mezi těma songama říká různé jako anekdoty, například, že Mary J. Blige, protože on se teda, jeho milácké jmenuje Babyface, ale říká se mu Face, a Mary J. Blige byla právě jediná, která mu říkala Mr. Face, tak to zní docela vtipně. No a jak říkám, tragické Love Songy je jedna z takových největších úspěchů, které Babyface má. Ty texty umí psát skvěle. No a napsal i skladbu Where It Hurts. A jak jsem říkala, tak Babyface vlastně od začátku své kariéry až pak ještě v roce 2014 vydal vlastně s Toni Braxton duetové album o lásce, manželství a rozvodu. Taková tematická deska. No ale napsal skladbu i pro Tamar Braxton, což je nejmladší sestra The Braxtons. To byla jedna z mých oblíbených reality show The Braxton Family Values, kde tady tyhle čtyři ženy nějakým způsobem zachyťovali svůj život, a Tamara Braxton byla největší drama queen a vlastně možná asi doteď je, ale mě baví její hlas a taky jsem převzala od ní hlášku Mishi Her, že vždycky, když bylo o ní řeč, tak se právě ptala jako Mishi Her, o kom to mluvíš, tak to mě baví. A Where It Hurts je také v mém playlistu tragických love songů, tak ti to posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

zone, takže pokud pro někoho píše skladbu, tak potřebuje být v ním kontaktu a mluvit o tom, o čem chce, aby ta skladba byla. Takže i tady těmhle ženám dal na výběr, ať si vyberou, o čem chtějí tvořit, a spolu takhle vytvořili celý tenhle projekt. No a do dnešního playlistu jsem zařadila skladbu z Deutschi. Tahle skladba se jmenuje Girls Night Out. Posloucháš 3 CFM na rádiu Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Dnešní hlavní téma, což byla texty produkce a vůbec tvorba Babyface, zakončila skladba Snooze od Sizzy, na kterou spolupracoval. No, takže máme pár minut do konce dnešního Street Cypheru, takže já ti připomenu, že dnešní playlist najdeš na mém osobním Instagramu a na podtržítko Oravcová, každopádně jsou tam všechny za několik posledních let ty playlisty, takže se můžeš podívat. Ve čtvrtek připomínám, že bude Arrested Development v Praze, v Lucerně, jestli se nepletu. Takže pokud si to ještě neviděla, tak doporučuji. Energie úžasná, klasiky i nové věci, afterparty bude hrát Poeta, takže čtvrtek je jasný. No a uslyšíme se zase příští úterý. Probereme Outkast a jejich desku Aquaminy. Bude i deska týdne, zahrajeme si z nového alba zpěváka, který si říká Destin Conrad, to bude trošku dancehallíku. No a bude i listování rapem, to ještě nevím co. Každopádně příští úterý od 8. No a jako vždy i dnes zakončují pořád třetí skladbou z dnešní desky týdne, což je Jenny a Iko. No a je k dispozici na všech platformách streamingových. Je to klasická Jenny, takže melodie, melancholie, nic too much hype. No ale skladba, kterou jsem přidala jako poslední, ta se jmenuje Ceiling a je to takový zpěvavý její freestyle. No, my se uslyšíme zase v úterý a ty posloucháš dál Radio Spin.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Mám pro vás jednu šokující zprávu a myslím si, že je čas jít s tím ven, ať to víte úplně všichni. Za 100 dní jsou Vánoce! No tak co probírat jinýho, než to, co byste si přáli za dárky k Vánocům, že jo? Protože i to je samozřejmě tady ve Spin ránu důležitý.
2: Hele, já si každý rok přeju to samý. Klid, rodinu a měkký dárek.
1: Měkký dárek, a jaký ideálně? Trenýrky nebo ponožky?
2: Hele, cokoliv, jako co se týče oblečení.
1: No tak bez nových neděravých trenek by to samozřejmě další rok nešlo, že jo?
3: Já jsem chtěl se kvánat co moc dát skateboard.
1: Už jsi na nějakým jezdil?
3: Jo, jezdil, já se umím skateboardu, ale počul mi ho kámoši.
1: No tak Lukáši, doufám, že Ježíšek dneska ráno poslouchal.
4: Dobré ráno, dové peři, ale tak mě by to bylo určitě nový auto, no, ale tak se budem, že jo? Už to vidím, že se zase budu muset zadlužit sám.
1: Rudo, jedno takové doporučení, nech třeba někdy taky zadlužit Ježíška.
5: Letos si přeju, aby se mi podařilo prodat barák, aby si ode mě někdo koupil barák, co jsem koupil minulý Vánoce.
1: No gumo, hele, třeba se ti někdo ozve, ale takhle. Já bych ten barák fakt jako bral, já bych ho bral všema deseti, ale víš, jak to je.
6: Jedna kapsa prázdná, druhá vysýpaná v truhlici pár pavouků a taky neúroda, bože, ta neúroda.
1: No a do toho ještě 50 korun za litr benzínu. Bohužel, hele, už je toho prostě hodně. No tak jo, užívejte zbytek úterý, no a my se společně slyšíme zase zítra ráno mezi 6 a 9 ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus!
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Open Talk.
1: Jedna věc je, že měl takový to sociální cítění, ale zároveň uměl chodit v kapitalismu. A vlastně, když byl ten soud ohledně toho sexuálního zneužívání, tak v průběhu toho soudu právě říkal, že on performuje roli jako gangster rapper. Že to bylo něco, co věděl, že prodává desky a že prostě nějakým způsobem jede, takže využíval ten kapitalismus ve svůj prospěch. Vždy, když měl nějaký průser ve škole, tak ho máma donutila číst New York Times od první do poslední strany. Jo? Takže i ta jako gramotnost a všechno bylo v něm podporováno právě od malička.
2: Co teda z Tupaka podle tebe udělalo tu největší legendu? Hudba, osobnost, to, že zemřel tak mladý. Kombinace všeho.
1: Všeho dokopy. Ale hlavně si myslím to, jakým způsobem byl otevřený a kritizoval stávající společnost.
0: Spin Talk.
2: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk. Talk nejen o rapu. Dneska to bude hlavně o rapu, i když možná se vlastně dostaneme i jinam než k rapu. Děkuju, že posloucháte rádio Spin, děkuju, že posloucháte Spin Talk. 13. září 1996 zemřel Tupac. I 30 let po jeho smrti o Tupacovi můžeme mluvit jako o legendě rapu. Anička Oravcová, hostkou aktuálního dílu Spin Talku, ve kterém se budeme Tupacovi věnovat poměrně podrobně. Aničko, vítej.
1: Ahoj.
2: Tak jsem rád, že se zase počase vidíme ve Spin Talku. Tupac, jaký máš vztah Tupacovi, když se řekne jeho jméno?
1: Já a Tupac. Já jsem se dostala k Tupacovi přes jeho herectví. Předtím, než jsem zjistila, že rapuje.
2: Nekecej.
1: Ano. Protože já jsem byla faninka Janet Jackson a v 93. vyšel film Poetic Justice a mě táta koupil tenhle film na VHSC v původním znění, prostě v angličtině. Já jsem samozřejmě neuměla anglicky a přesto jsem se na to koukala a ve 12. jsem tomu ani nerozuměla, o čem ten film byl. No a pak později jsem až zjistila, že to je rapper. Jednou jsem náhodou narazila na MTV, na Yo MTV Raps, kde vystupoval Tupac. Ještě to byl 95. myslím. No a pak, když jsem začala poslouchat rap, tak jsem chtěla vědět, o čem ty lidi rapujou. A v té době ještě nebylo takový, jak máme tady Genius, že si to prostě na internetu vyhledáš. A byla jenom jediná stránka, Original Hip Hop Lyrics Archive, kde byly všechny texty, přepisy.
2: Takže už byly webové stránky s přepisama textů.
1: Ano.
2: A to bylo docela asi ojedinělý, ne, v tu dobu, protože
1: no právě no.
2: Tenkrát webové stránky vypadaly strašně loukostňácky, nebylo jich vlastně jakoby moc, spíš na nich byly jenom jakoby telefonní číslo a adresa nějaký jakoby firmy a najít něco s textama. Já si jako pamatuju, že když jsem jako malej já hledal texty, tak jsem musel do Bravíčka a tam vlastně jako rapový texty moc nebyly překládaný, tam spíš byly nějaký jako Pet Shop Boys a Backstreet Boys a takovýhle jakoby mainstreamové věci v té době, takže dostat se k rapovému textu muselo být umění. Jak jsi našla ten web tenkrát? Pamatuješ
1: si to? Já si to nepamatuju už, ale vím i to, ale vím to, že jsem donutila moji mámu všechny ty texty vytisknout na papír a to byly 4 tlustý šanony.
2: Ježiš, to je hustý.
1: Tupacových textů.
2: To je dobrý, to je dobrý. No tak jo, tak je super vědět, jakým způsobem se dostala k Tupacovi. Kdybychom teda úplně teďka na chviličku vlastně zapomněli na Tupaca jako rapera, protože toho známe všichni, tak kdo vlastně byl Tupac?
1: Umělec.
2: Umělec?
1: Rozhodně umělec. Myslím, že hereckou kariéru měl rozhodně hodně našláplou. Takže jako kdyby tragicky nezemřel, tak by možná byl jeden z největších herců. Měl taky vliv i na módu. Jo, třeba teď by řídil Louis Vuitton. Víš co, kdo ví. A hlavně to byl také revolucionář. A to je strašně důležitý, minimálně teda pro mě, že měl hluboký sociální cítění a prostě bojoval za spravedlnost, za společnost, která je rovnoprávní. Takže všechno dokopy. Byl to rozhodně komplexní umělec.
2: Jaký měl vztah Tupac s mámou?
1: Komplikovaný. A tak samozřejmě to, v jakým prostředí vyrůstal a to, že jeho máma byla členkou Black Panthers, zásadně ovlivnilo jeho život. Ona vlastně, teďko čtu knihu. Hello, if you hear me. A to je biografie, kterou napsal Michael Eric Dyson a tam je celá jedna kapitola právě věnovaná Tupacovi jeho vztahu k matce. A vlastně o tom, že ona ho vychovávala právě s tím záměrem říkat mu věci tak, jak jsou, zejména teda ta situace černochů, diskriminace, takže už od malička jako tohle měl štěpovaný. Zároveň byla závislá na drogách, často byli homeless, několikrát se musel stěhovat, školu neměl stálou, no a právě to všechno tak nějak se pak odráží v tom největším, jeden z největších singlů Dear Mama, kde vlastně došel, když byl tak mladý, k docela závažnému prozření, že rodiče prostě jsou taky lidi a občas dělají, co můžou. Jo, a tak, taky nějakým způsobem se tam vrací k tým teenagerským době, když byl teenager a vlastně vyčítal tý mámě věci, které ovlivnily jeho život, ale pak vlastně si uvědomil, že byla také obětí systému a prostě dělal, co mohla.
2: Kolik mu bylo let zhruba, když napsal Dear Mama?
1: Ježiš, to ti neřeknu.
2: Ale už to bylo jako možná k tý třicíce, ne?
1: Ne, no tak...
2: Po 20 to bylo?
1: 25 měl, když zemřel, takže...
2: Jo, takže...
1: 23 bych řekla možná, ale to bych musela.
2: Což je vlastně teda podle mě hodně uvědomělý, protože uvědomit si, že vlastně i rodiče jsou jenom lidi a že vlastně v každou chvíli svýho života dělají vlastně to nejlepší, co můžou udělat, k tomu leckdo nedojde ani v dospělosti.
1: Přesně tak, ani po letech terapie.
2: To je pravda, to je pravda. Teď teda nemluvím za sebe, kdyby náhodou máma poslouchala.
1: Já nemluvím za sebe.
2: Dobře, když se řekne Tupac, tak většina lidí si asi představí hlavně jako gangsta rapera prostě. Tupac byl herec, to si sama řekla, taky psal prostě básničky a tak dál, taky se věnoval tanci.
1: Dokonce i baletu.
2: Dokonce i baletu, což je vlastně hustý. Jako skoro si myslím, že kdyby dneska někdo řekl, že začíná dělat rap a byl baleťák, tak se mu možná vlastně všichni vysmějou, tak přísná ta společnost vlastně jakoby, a najednou u Tupaka se to vlastně jakoby přijme. Jak ho všechny ty umělecký odvětví, kterým se věnoval, ovlivnili? V tom rapu, v té hudbě.
1: No možná v té různorodosti témat, jo, protože máme prostě klasické diss tracky, klasické gangsta tracks, že jo, ale zároveň hodně textů, které jsou politické, které se vyjadřují k těm sociálním tématům, ale taky mluví o zranitelnosti. How Many Tears, jedna z mých oblíbených skladeb, kde vlastně mluví o ztrátě. Jako co to je ztrácet lidi kolem sebe, což vlastně jsou témata, které se až teď nějak objevují víc ohledně jako mentálního zdraví a těhle věcí.
2: A on otevíral vlastně už jakoby před 35 lety, což je vlastně jako blůstý. Řekni mi, jak se teda dostal takovejhle asi citlivý kluk, bych řekl, ke gangsta rapu?
1: Tak, on samozřejmě, jedna věc je, že měl takový to sociální cítění, ale zároveň uměl chodit v kapitalismu. A vlastně, když byl ten soud ohledně toho sexuálního zneužívání, tak v průběhu toho soudu právě říkal, že on performuje roli jako gangster rapper. Že to bylo něco, co věděl, že prodává desky a že prostě nějakým způsobem jede, takže využíval ten kapitalismus ve svůj prospěch, přestože měl jako hodně velký sociální cítění a vlastně Black Panthers byla komunistická strana, že jo, takže vlastně takový dva světy se tam setkávaly zajímavým způsobem, ale uměl ten kapitalismus využít ve svůj prospěch a byla to role.
2: Takže ta otázka teďka, kterou položím, je velmi jakoby podobná, ale vlastně teda, co je, nebo kdo byl Tupac v tom svém základu a co teda byla ta role? Ten rapper byla ta role?
1: To je těžko říci, ale myslím si, že ten gangsta rapper, ona to byla role, ale zároveň, když si máme to Thug Life, jo? Tak to pro něj byl akronym. The hate you give little infants fucks everyone. To znamená, že jo. Takže vlastně i to Thug Life pro něj znamenalo nějakým zdůraznění toho, jak ten systém funguje. A že pokud prostě tím zejména mladí lidi ze sociálně slabších a rasových skupin nebudou mít zázemí, které potřebují na to, aby měli rozvoj, tak se to obrátí proti ty společnosti samostný, že jo.
2: Což je stejně zajímavý, že takhle jakoby mladý kluk vlastně otevíral poměrně hluboký společenský témata. Myslíš si, že vlastně tohle se děje i v současnosti, že by takhle mladí lidi se do toho tak jako otevřeně pouštěli, protože teď, já vím, že teďka skáču vlastně někam úplně jinam, ale když se podíváme na soudobý rap, třeba soudobou českou scénu, tak vlastně nemám pocit, že by se otevíraly takhle jakoby závažné věci. Samozřejmě nás trápí asi jiný typ problémů, než trápí Spojené státy, ale nemám pocit, že teda by to bylo tak řešitelský ty texty. Vytratilo se to?
1: Já si myslím, že to souvisí s tím, že Tupac kromě toho všeho byl taky hodně sečtělý. Byl to v podstatě intelektuál. A právě ty knize, které jsem zmiňovala, je jedna celá kapitola o tom, co všechno přečet už v 17 letech. A když jsem to četla, tak se říká, cokoliv od filozofie přes náboženství, prostě on četl takový kvanta knih, že jsem si říkala, kde vůbec na to měl čas, víš, jako 17-letý kluk. A mi takovou znalost, takový rozsah a přečtení tolik knih je prostě pro mě docela neuvěřitelný. A myslím, že od tam z tohoto pramení, že vlastně, on tam tuším i zmiňoval, že vždy, když měl nějaký průser ve škole, tak ho máma donutila číst New York Times od první do poslední strany. Jo. Takže i ta jako gramotnost a všechno bylo v něm podporováno právě od malička. A myslím, že od tam tať pramení to, jaký byl a jaké témata zohledňoval. A myslím si, že ta sečtělost je strašně v rapu důležitá, protože všechno je o slovech. A čím větší máš slovník, tak tím víc si můžeš hrát se slovy, že jo?
2: Jasně, a plus taky do toho asi můžeš vložit vlastně i jiný typ myšlenek.
1: Přesně.
2: Je to teda odpověď, proč současný rap třeba...
1: Co se tak jako vyhla tomu, co se ptáš?
2: nepokládá na stůl teda tak složitý témata, chybí nám sečtělost u raperů?
1: Ale já si myslím, že my jsme trošku v jiné situaci, protože jakoby vůbec je jedna věc, že vlastně ten politický aspekt toho v rapu úplně nebyl přenesen do našich podmínek už od začátku. Jako samozřejmě můžeme se podívat na Chaos a televize, jo, což bylo nějakým způsobem jako kritika médií a tak. Ale jelikož to nevychází z těch samých kořenů jako v Americe, bylo to v podstatě přeneseno k nám, tak i to, jakým tématům se věnujeme, už pak spočívá na tom kontextu lokálním. A v podstatě dneska už máme takovou historii českého rapu, že nemusíme se dívat do Ameriky na Public Enemy, že jo? Nebo Chuckyho.
2: Tak jsem to ani jakoby nemyslel, jenom vlastně, když se podíváš na hloubku a to, co všechno ten Tupac otevřel, tak vlastně, jestli vlastně nějakým způsobem ten český rap prokopnul dveře třeba taky. Já vím, že srovnávání je na houby, ale vlastně teď možná ten malej český človíček se ve mně trošku jako projevil. Jsem taková moje teta z Moravy a teď rád bych taky slyšel, že jsme taky v něčem jako udělali díru do světa. Udělali jsme? Než se vrátíme zpátky k Tupacovi.
1: Můžu plead the fifth? Hele, Nevím ti na tohle odpověď. Já doufám, že se to tam jednou dostane, ale je otázka, co by se, jako třeba není nic považováno za tak silný téma, aby se to odrazilo i v rapu jako politicky.
2: Možná máš pravdu. Teď teda optikou času, teď je rok 2026, čím byl podle tebe Tupac jako rapper exkluzivní, co vlastně jakoby neměl nikdo jiný, co byla jeho specifická dovednost, teď budu možná jako drsnej, možná jako nemístnej, ale rapperů zemřela spousta a Tupac přežívá po 30 letech, oslovuje mladou generaci, oslovuje nás, a tak? tak co bylo to specifický?
1: No tak důležité na tom je vůbec ten kontext toho té doby, ve které vlastně Tupac a Biggie se stali vlastně těmi dvěma nejdůležitějšími postavami nejen v hip-hopu, ale jsou v té době populární hudby. Jo, protože Detour. A tam jde o to, že v roce 1991 byl zaveden systém SoundScan, což byly ty barcodes na CDčku. Do té doby nebyl žádný oficiální záznam toho, jaká hudba se vůbec prodává. A oni, když zavedli SoundScan, tak zjistili, že rap je daleko populárnější, než si kdo myslel. Což znamenalo, že nejenže nahrávací společnosti začaly nabízet smlouvy, rapové smlouvy, ale v kontextu třeba konkrétně LA, když se zjistilo, že tohle je to pole, na kterém se dá vydělávat, tak samozřejmě se do toho zapojili i gangy. Mm-hmm. Jo? Takže vlastně mediální zájem o rap jako fenomén, protože se poslouchal daleko víc, než se myslelo. Mm-hmm. A role gangu, zejména v LA, a vlastně vzestup tady těch dvou postav, to všechno vlastně zapřičinilo, že najednou tyhle jsou ty hvězdy. Tyhle dva byly vyneseny prostě
2: tím systémem.
1: Systémem navrch. No a od té doby byl, jako Tupac i Biggie jsou hodně mytologizovány, jako to je úplně jako už, informací je tolik, teď je důležitý jako rozlišovat, co je konspirační teorie, které jsou jako věrohodný zdroje.
2: Tím se ještě dostanu,
1: ale vlastně tohleto v té době vlastně fakt Tupac a Biggie byli mediálně nejznámější.
2: Proč jsou ale teda považovaný pořád za ty legendy?
1: Jo, ty jsi vlastně ptal na něco jiného. Tak, samozřejmě je spousta rapperů, který mají lepší techniku, lepší lyrics, ale to, co bylo na Tupacovi nejdůležitější, je to ta vášeň a to charisma, to zanícení. Pak měl taky specifický hlas, to rozpoznáš prostě pořád. Když rapoval, tak zdůrazňoval některý, nebo prodlužoval některý slabiky, tak aby se to hodilo do toho flow, to je docela specifický pro něj. No a vlastně, zejména v tom americkém rapu, byl vlastně i pro další rapery strašným vzorem, velkým vzorem. I protože se nebál říkat věci, napřímo, veřejně, kritizovat systém, kritizovat vládu, prostě ten drive a ta vášeň, to je na něm to nejdůležitější. Mm-hmm. Kromě toho, to byl moc hezký chlap.
2: Kromě toho, dobře.
1: Kromě toho.
2: Hele, když by ses měla podívat na jeho tvorbu, tak co bylo podle tebe vlastně jakoby nejdůležitější? Ta jeho flow, ty texty, to charisma, nebo ta schopnost vyvolat tu emoci, protože za mě schopnost vyvolat emoci je asi jedna z nejdůležitějších věcí, nejenom u umělce, ale třeba i u speakera, u moderátora.
1: Přesně tak. To si to udeřil. Bylo to vyvolání těch emocí, protože ať už se zaměříme na ty jako takový ty sociální témata, jako Brenda's Got a Baby, o vlastně teenage těhotenství, Keep Your Head Up, tady ty fakt jako důležitý skladby, anebo diss tracky, tak každý z toho vyvolával jinou emoci, ale vlastně Tupac byl někdo, s kým se vlastně ty mladí lidi dokázali identifikovat a také ho brali jako za jejich spokesperson, jako mluvčího, jo, za tu celou jednu generaci.
2: Myslíš, že pořád je tím mluvčím jakoby v tom rapu?
1: No tak jeho skladby jsou docela nadčasový. Například Changes, jo, to je prostě skladba, kterou si pustíš dnes a je stále relevantní. I see no changes. Nic se jako moc nezměnilo na tom, jaký máme systém. A takže vlastně tím, že se zabýval určitými tématy, třeba policejní brutalita je dneska daleko větší, nebo možná stejně srovnatelný téma, když to bylo v 90. Že jo. Zejména se současnou administrativou americkou. Takže já si myslím, že protože ty skladby byly tak nadčasový, jsou i dneska relevantní.
2: Nás poslouchají vlastně lidi od 12, dejme tomu třeba do 55 na spinu, což je vlastně hrozně pěkný. Vlastně vždycky si říkám, že se nám podařilo vytvořit rádio typu Beat, to znamená stejně jako beatáci mají rockery, tak my máme rapery a fanoušky hiphopu. Tak kdyby nás teďka poslouchal někdo, komu je třeba 12, jakou písničku, jaký track Tupaka bys mu řekla, tohle si pusť a pochopíš, jaký ten Tupac vlastně jako byl?
1: Myslím, že bych doporučila právě tu skladbu Changes. Mm-hmm. Changes, takovou jako začneme mainstreamovkama, než jako se dostaneme k těm jako...
2: Jenom mi řekni, v Changes je ten, ne, to je Ghetto Gospel, je Elton John? Tam je podle mě někde nějaký... Já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli nevíš, jak se vlastně dostal sample Eltona Johna k Tupacovi, protože to mi přišlo taky vždycky vlastně zajímavý. Já myslím, že to je Ghetto Gospel, je... je Tupac a Elton John, ale nejsem si teď úplně jistý, možná teď tady střílem slepejma, ale spíš mě vlastně jenom zajímalo, jestli nevíš, jak se dostal Tupac k tomuhle typu samplu.
1: To nevím, ale ono je to všechno o penězích, takže pokud byl vyklirovaný správně, tak teďko se koukám. Do for Love je další skladba. Moje osobní nejoblíbenější je How Do You Want It.
2: Proč u toho tak červená?
1: Protože bych musela vědět, o čem je. Jako v překladu, jak to chceš, no tak já bych mu řekla.
2: Takže Jay-Z už je pase.
1: Ne.
2: Chodíme k hrobu Tupaka.
1: No, tam je na featuč Casey and Jojo, to je taky taková mainstreamová, no.
2: Kdybys teďka tady Tupaka měla, na co bys se to zeptala?
1: Hele, nad tím jsem dokonce přemýšlela. A teď nevím, jako jestli tohle se hodí do spindoku. Každopádně, na co bych se ho zeptala? Já mám pocit, že Tupac byl člověk, který měl to, co je podle mě dnes strašně důležitý. A to je radikální představivost. Mm-hmm. A protože my jsme tak zacyklení v neoliberálním pozdním kapitalismu, že prostě už si nedokážeme ani představit společnost, která by fungovala jinak, tak bych se zeptala Tupaka, jak to může fungovat jinak, protože si myslím, že on by to věděl.
2: Že by přišlo řešení. Já jsem se chtěl ještě zároveň zeptat, co by ti podle tebe odpověděl, ale...
1: No, nevím.
2: To už by byla spíš tvoje odpověď, než Tupaková.
1: No, ale tohle bych se ho zeptala, jako, protože fakt si myslím, že měl tu vizi.
2: A víš, co se mi líbí, že vlastně před chviličkou ses tady rděla a červenala u toho, jak to chceš a pak najednou vlastně se tě zeptám, na co by se to zeptala a z té ryze osobní, skoro až jakoby sexuální roviny jsme se dostali zpátky.
1: Tak tohle vystřihneš, jo, prosím.
2: Ne, to nevystřihnu. My do spintolků nestříháme. Zase k čistýmu jakoby vlastně pragmatismu, jak uspořádat současný svět, dobře. Která skladba Tupacova je podle tebe přehlížená? A je to škoda.
1: Hele, dneska jsem nad tím přemýšlela a vlastně jsem zjistila, že moje nejoblíbenější album je Me Against the World, navzdory tomu, že všichni mluví o All Eyes of Me, on me, ale So Many Tears je pro mě právě, jak jsem mluvila o tom vyjádření ztráty a vlastně co to je žít jako mladý člověk v nějakém getu. Jak prostě přicházíš o kamarády. On tam dokonce mluví o tom, že... jak je těžký si najít partnerku, který by mohl věřit o tom, že vlastně chtěl mít děti, chtěl mít nějaký jako potomstvo, který by jako neslo jeho odkaz.
2: Tak taky napsal ten track, že dopis nenarozeným u dítěti, což je taky silný track.
1: Právě.
2: Což vlastně, když si zase vezmeš, že mu ještě nebylo ani 25, tak i to vlastně o něm říká docela velký věci. Jak je teda možný, že je na jedné straně schopný napsat Tupac track typu Dear Mama a pak Hit 'em Up?
1: Hit 'em Up je výborná skladba. A je to, já jsem přesvědčena, že to je hymna všech mileniálů, který dělají v korporátu. A jednoho dne si říkají, jak když budou dávat tu výpověď, tak řeknou fuck you bitch and the click you claim.
2: Řekla jsi to někdy?
1: Ale já jo. A hlavně ten videoklip je vtipný, mě vždycky bavil, když jsem se na něj koukala. Ale je to vlastně vyjádření ty komplexnosti, něco, co podle mě se na jednu chvíli vytratilo. Jo, že vlastně ten, zejména ten gangsta rap, trval tak na tom, aby ten člověk byl jednostranný. Jo, prostě, že seš gangster, propaguješ násilí, nihilismus a tady tyhle věci. Ale každý jsme rozmanitý, komplexní, každý máme různé role v souvislosti s tím, s kým mluvíme zrovna, jo. Takže vlastně to, že měl takový široký záběr a různý téma, to je v podstatě jen důkaz o komplexnosti jedince, jo, že jo?
2: Ty jsi to tady před chviličkou nakousla, zajímá mě All Eyes on Me, je to skutečně nejlepší deska jeho, a nebo je to jenom nejslavnější deska a proč si myslíš, že to je třeba jeho nejslavnější deska, když má lepší desky?
1: Je rozhodně nejprodávanější, což je jeden aspekt. A druhý aspekt je, že to byla kritiky hodně vysoce ceněná deska, ještě v době, kdy to někoho zajímalo, co si myslí nějaký hudební kritik. A dívala jsem se, že třeba Pitchfork tomu dalo 9,4 z 10. Takže určitě nejslavnější, nejprodávanější. Zdali je nejlepší, já si myslím, že to záleží
2: tak
1: na každém posluchači.
2: Jasně. Řekni mi, co s Tupacem udělala sláva? Proměnil se nějakým způsobem? Začala ho požírat?
1: Já si myslím, že jo. Hlavně teda na základě ty biografie, kterou zrovna čtu, a tam hodně mluví ten autor o tom, že on vlastně měl hodně pocit méně cennosti a že vlastně si nezasloužil tu slávu, kterou měl. A to jako jsou hodně konfliktní emoce, že jo? Že najednou prostě všichni mluví jenom o tobě, vlastně seš předmětem různých jako sporů a žalob a teď jako zároveň víš, že lidi tě považují za jejich hlas a nějakého ambasádora a to musel být strašně konfliktní. Já si právě říkám, že třeba když Kendrick Lamar vydává alba, tak si říkám, jak to musí být strašný nátlak na toho umělce, který je postaven na určitý jako pedestal, jako prostě uvědomělý umělec a jak to musí být na něj tlak udělat ještě lepší věc než ta poslední. A to si myslím, že by bylo něco, co by trápilo i Tupaka. Jo, takový jako překonat to, co jsem udělal a udělat něco lepšího.
2: Tak. Zvládl by to podle tebe?
1: To je otázka, jaký by byl osud Tupaka, kdyby žil. Já si teda myslím, že on byl tak strašně nepohodlný pro systém, že by se ho stejně zbavili.
2: Máš ten pocit, že by to přišlo tak jako tak,
1: jo? Jo, no protože tam to souvisí s tím, že vlastně jeho máma byla v Black Panthers a americká vláda vlastně sledovala všechny, i potomky. A například zajímavost, kterou jsem četla v té knize, je, když afroamerická básnířka Sofia Sanchez slyšela, že existuje nějaký Tupac Shakur, což bylo vlastně jméno, který přijali černí panteři, tak a její děti vlastně poslouchali Tupaka a ona v momentě, kdy slyšela to jméno, říká, a ochraňuje ho někdo? Chrání ho někdo, protože vlastně ta persekuce černých panterů se odrážela i na ty děti. Takže on byl neustále pod dohledem i vlády.
2: Teďka na chviličku skočím k jedné věci, Tupac Biggie. Tak jak se vyvíjel jejich vztah a proč dopad tak, jak dopad?
1: Tak jednou dobu Tupac a Biggie byli přátelé. A pak přišlo vlastně ke slomu, což bylo to v těch, který to bylo Quad Studios, kde vlastně Tupac jel na nahrávání do nahrávací studia ne úplně za Biggiem, ale Biggie byl v budově. A tam ho okradli. A postřeli, myslím. Byl v nemocnici pak. No a Tupac měl za to, že to... Prvně si myslel, že to teda byl Biggie. A pak v rozhovorech právě říkal, OK, takže já jsem jako přijel do New Yorku, kde to má pod kontrolou Biggie, něco se mi stalo, ptal jsem se Biggieho, kdo za to může a on mi nedal odpověď. Takže to bral jako zradu. Něco jako za prvý docela zajímavě říkal, že si ani nemyslel, že ho někdo může okradnout. Právě proto, že byl černoch, reprezentoval vlastně hlas nějakého geta, nějakých mladých lidí a až pak vlastně zjistil, že je taky zranitelný, když ho okradli. Ale dával to za vinu za Biggiemu, protože Biggie to měl mít pod kontrolou a měl vědět, co se tam děje. A jelikož mu nedali žádnou odpověď, tak to bral jako velkou zradu.
2: Jako ztrátu důvěry.
1: No. To byla jedna věc a pak to ještě pokračovalo vlastně tím, že Biggie vydal pak single Hušača. Nicméně, já sleduju na sockách i na YouTube důležitého hiphopového žurnalistu. Se jmenuje Tore. A on vlastně už dělal rozhovory s Tupakem. Už v té době byl žurnalista. A teďko má sériu videí, kde vlastně mluví o celé té situaci. A vlastně říkal, že skladba Hušača, kdo tě postřelil, vznikla daleko předtím, než Tupac byl postřelen tam v tím Quad Studios. Akorát, že to načasování, kdy ta skladba vyšla, působila, že to je vlastně diss na Tupaka a když pak vyšel z vězení, tak udělal hit'em up, jakoby odpověď na diss, který vlastně nebyl nikdy diss, protože byl nahrán daleko předtím.
2: Jsou ty náhody někdy?
1: Nedorozumění.
2: 7. září 1996. Co se stalo?
1: 7. září Tupac a Shook Knight šli na zápas Mikea Tysona. Po tom zápasu napadli jednoho z členů Crips gangu. Shook Knight byl plac od začátku. No a jelikož to byl nějaký jako blízký rodinný příslušník toho velkého gangstra, Keefy D, tak ten zorganizoval údajně, teda odvětu a v drive-by shooting na křižovatce se střílelo a 4x Tupaca postřelili. Hmm. Byl převezen do nemocnice a 6 dní na to zemřel. Hmm.
2: Proč tolik lidí hrozně moc dlouho věřilo, že Tupac žije někde jinde?
1: Proč lidi věří v konspirační teorie?
2: Nevím, myslím.
1: Třeba je někde na nějakém ostrově s Aliou a Michaelem Jacksonem, nevím s kým ještě.
2: Pojďme to prostě celý schodit ze stolu, jenom jestli s tomu třeba nečetla nějaký zajímavý článek, u kterého by si řekla, tak třeba prostě ten Tupac.
1: Hele, jako četla jsem nějaké jako zprávy o tom, že našli nějakou fotku, kde měl nějaký Nike, které nevyšly až do roku, nevím jakýho, jako, ale... Nevím, jako vědkyně se konspiračním teoriím docela vyhýbám.
2: To je dobře. Dneska, když jsme začali natáčet Spin Talk o Tupacovi, tak si přišla s tím, že se konal soud, že je rozsudek, tak jak to vlastně celý dopadlo, jak jsi spokojená?
1: Rozsudek je takový, že Keefy D byl shledán vinným za vraždu Tupac, nebo ani ne za vraždu, ale za... sestrojení ty odvěty, která se konala. Ono to bylo to docela jako nešťastný, protože Keefy D napsal autobiografii, ve které se k tomu přiznal. A pak u toho soudu tvrdil, že to udělal jenom kvůli profitu, že to vlastně není pravda. A Keefy D je taky jediný, který začal šířit informace o tom, že při Puff Daddy nabídnul $1,000,000 někomu, kdo toho Tupaca jako odstraní. A prý se to dělalo prostě v nějakém kolektivu dalších 40 lidí, ale nikdo z nich to nepotvrdil. Mm-hmm. Takže tady je i vlastně ten původ, jako proč Puff Daddy se často jako zmiňuje v téhle konverzaci. Nicméně si myslím, že je dobře, nebo ono se to úplně nezmiňuje tolik, ale vlastně ten beef nebyl úplně beef rapperů na život a na smrt. Tam šlo v první řadě o gangy. Hmm. Jo. Protože v LA, jak už jsem říkala, když se zjistilo, že rap je tak lukrativní, tak na tom samozřejmě ty gangy chtěly profitovat. A zároveň všechny nahrávací společnosti začaly najímat gangbangers jako security.
2: Okay.
1: Takže vlastně i Puff Daddy a Biggie, když jeli do LA, tak si najali lokální členy gangu, aby je ochraňovali. Jo.
2: Což je drsný.
1: To je hodně drsný. Takže vlastně tam opravdu šlo o vyjednávání nebo vyřizování si nějakých účtů mezi Crips a Bloods. Spíš než o rap.
2: Což je teda strašný. No tak jo, tak my se blížíme do finále, tak několik otázek ještě na závěr. Co teda z Tupaca podle tebe udělalo tu největší legendu? Hudba, osobnost, to, že zemřel tak mladý, kombinace všeho.
1: Všeho dokopy, ale hlavně si myslím to, jakým způsobem byl otevřený a kritizoval stávající společnost. Třeba teďko docela se zase objevil virálně jako část rozhovoru, kde mluví o tom, proč máme vůbec milionáře. Milionáře. A tak jsem si říkala, no co by teďko Tupac řekl, kdyby viděl, že to je nějaký Elon Musk a daleko jako miliardy, jo. Jakože, jak je možný, že máme miliardáře, když lidi hladoví. Jo. Takže tady to sociální cítění, to otevřenost, prostě on se nikdy nebál říct prostě věci na rovinu, veřejně, nahlas.
2: Potkal se někdy s nějakou politickou jako autoritou, jakoby významnou, ve smyslu třeba americký prezident nebo něco podobného, nebo to zůstávalo tak jako dole na ulici?
1: To si nejsem jistá. Určitě to bylo na jiný úrovni než teď, když je třeba Kendrick Lamar byl pozván do Bílého domu s Obamou. Hodně spolupracoval s afroamerickými básníky, s afroamerickými politiky asi ne, ale jako...
2: Ne, jenom to zajímalo, protože jedna věc je ty věci říkat a mluvit o nich a otevírat ty témata, druhá věc je vlastně dostat se po těch schodech trochu víc nahoru a ještě otevřít tam, kde vlastně se něco může stát.
1: A to je třeba tam, kam by to vedlo, a proto říkám, že by ho stejně odstranili, protože třeba mě, když mu bylo 17 a přestěhoval se do LA, tak začal spolupracovat s Lailou Steinberg, která v té době dělala workshopy. Mm-hmm. A už v té době dělala workshopy na středních školách s mladými a tam psal jí básně a Tupac chodil s ní po těch školách a dělal prostě mentora a psali spolu jako rap, jako v podstatě terapie, způsob vyjádření emocí, frustrace a takových dalších věcí, takže dělal hodně i takovouhle činnost.
2: Čistě hypoteticky bych se si mohl potkat, kdyby...
1: chodil na ty střední školy.
2: Kdyby byl na ty střední školy a on byl v Česku. Dobře. Mm-hmm. No tak ty už si řekla, co by se stalo, kdyby se ta střelba nestala, ale stejně, hypoteticky si představ, Tupacovi je dneska 55, kdo by tady seděl s náma?
1: Já si fakt myslím, že by, no, těžko říci, protože, no, to je strašně těžká otázka.
2: On by mohl taky sklouznout takový, jako, teď budu zlej, ale nemyslím to vůbec špatně, třeba k takový tý ubrečený alternativě, jestli mi rozumíš, že vlastně, ne, já to nemyslím jako špatně, ale že vlastně někdo dosáhne jakoby nějakýho prostě jakoby píku a pak se třeba už jako neposune dál a zůstává vlastně v nějakém názorovém mindsetu, kde prostě byl, já nevím, v době, kdy mu bylo třeba jakoby 20.
1: No to si nemyslím, právě z toho důvodu, jak hodně četl. Uh-huh. Já si třeba myslím, že by možná experimentoval i s jinými žánry, protože co jsem se dočetla v té knize, tak třeba poslouchal i Kate Bush, jakože měl tak strašně záběr vlastně, že to nebylo, že by dělal jen, nebo poslouchal jen rap a hip-hop.
2: On měl vlastně i ten projev, že jo, takový hezký jako zpěvnej a tak podobně, takže je možný, že v jiných žánrech by se mu dařilo.
1: Já myslím, že by možná zrušil celou kategorii žánru.
2: O tom mluví de facto každý rapér na světě celou dobu, že de facto vlastně žánrování je jako stará věc. Je teda žánrování stará věc, máš pocit?
1: Ano.
2: Takže budeme rozlišovat muziku jenom na dobrou a špatnou.
1: Žánrování je strašně důležitý pro marketing, protože musíš vědět, komu tu hudbu prodáváš.
2: A taky podle mě, když přijdeš na randes a někdo se tě zeptá, co posloucháš. Tak jo, tak poslední otázka. Ať na něco nezapomeneme, byť samozřejmě tu pak určitě vydá na víc než na 630 minut povídání. Je něco, na co jsem se tě nezeptal a chtěla bys to jako doplnit, vypíchnout, připomenout, když si připomínáme 30 let od výročí úmrtí Tupaca na Rádiu Spin?
1: Na tohle otázku jsem přemýšlela a nevím, jestli to chci úplně otevřít. Ale... Takže nebudeš to stříhat, jo?
2: Nebudu to stříhat.
1: Jedna věc, která se často úplně neřeší a je podle mě důležitá, je to, proč Tupac byl ve vězení. Mm-hmm. Jo, to vlastně oficiálně to bylo sexuální zneužití prvního stupně. Mm-hmm. A proč je to důležitý, je, že vlastně v roli žen v hip-hopu se často jako nemluví. Jo, třeba z historického hlediska. A když už jsou ženy v nějakém hip-hopu, tak nebo v rapu, tak spíš jako doplněk nebo groupie nebo něco takového. A to byl vlastně celý za prvý. OK, myslím si, že jsou daleko vážnější zneužívání casey, jak byl Tupac. Jako určitě to, on si sám myslel, že to byla konspirace, že prostě vláda prostě po něm jela a využila právě tenhle případ. A tam šlo o to, že on měl nějakou holku, kterou si vodil na hotel. No a pak do toho pokoje vlezlo i další 4 lidi a chtěli se přidat. A údajně ty ženě řekl, budeš s nima dělat to, co se mnou. Jo. Pak z toho pokoje odešel a došlo prostě k sexuálnímu zneužití. A když se na to Tupaca ptali, tak on říkal, že se necítil za ní zodpovědný, protože to nebyla jeho holka. Mm-hmm. Víš, jakože cena ženy není v tom, jestli je zrovna v nějakým vztahu. A že vlastně mohl se jí zastat, aby se jí nestalo to, co se jí stalo. Jo, to, že prostě ten soud pak byl problematický a nakonec ho teda obvinili na to 1,5 až 4,5 roku. A pak, že vlastně tam za ním začal chodit Suge Knight a přitáhl do ho Death Row.
2: No, je to teda ostrá tečka.
1: No.
2: Ve chvíli, kdy na někoho vzpomínáme takhle pěkně velkolepě, tak jsme skončili pěkně.
1: No, já si myslím, že je důležité tyhle věci probírat, protože se to často jako smete pod stůl a OK, bylo to neprávem, ale poukazuju to na nějaký problém v tom popu, který tady je od 90.
2: Anečko, moc ti děkuju za návštěvu dneska ve studiu Spin Talku. Probrali jsme Tupaka. Tupak, připomínáme si 30. výročí úmrtí Tupaka 13. září 1996. Tak paní doktorka Anička Oravcová, moderátorka pořadu Street Cypher, dnes hostkou speciálního vydání Spin Talku. Moc ti děkuju.
1: Já děkuju.
2: Od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím.

0: 100 dní jsou Vánoce. No tak co probírat jinýho, než to, co byste si přáli za dárky k Vánocům, že jo? Protože i to je samozřejmě tady ve Spindránu důležitý.
1: Hele, já si každý rok přeju to samý. Klid, rodinu a měkký dárek.
0: Měkký dárek, a jaký ideálně? Trenýrky nebo ponožky?
1: Hele, cokoliv, jako co se týče oblečení.
0: No tak bez nových neděravých trenek by to samozřejmě další rok nešlo, že jo?
2: Já jsem chtěl se k Vánocům moc dát skateboard.
0: Už jsi na nějakým jezdil?
2: Jo, jezdil, já se umím skateboardu, ale buď umím o kámoši.
0: No tak Lukáši, doufám, že Ježíšek dneska ráno poslouchal.
3: Dobré ráno, dové téři, ale tak mě by to bylo určitě nový auto, no, ale tak si budem, že jo? Už to vidím, že se zase budu muset zadlužit sám.
0: Rudo, jedno takové doporučení, nech třeba někdy taky zadlužit Ježíška.
4: Letos si přeju, aby se mi podařilo prodat barák, aby si ode mě někdo koupil barák, co jsem koupil minulý Vánoce.
0: No gumo, hele, třeba se ti někdo ozve, ale takhle. Já bych ten barák fakt jako bral, já bych ho bral všema deseti, ale víš, jak to je.
5: Jedna kapsa prázdná, druhá vysýpaná v truhlici pár pavouků a taky neúroda, bože, ta neúroda.
0: No a do toho ještě 50 korun za litr benzínu. Bohužel, hele, už je toho prostě hodně. No tak jo, užívejte zbytek úterý, no a my se společně slyšíme zase zítra ráno mezi 6 a 9 ve Spinránu. Mějte se krásně, čus!
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: tancu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.